0: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
1: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortek. www.motortec.cz.
2: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL Škopek.cz.
3: Věděli jste, že každá sněhová vločka je unikátní? Stejně tak i naše interiéry z Nadopu. Navrhujeme je tak, aby přesně vystihly osobnost každého z vás. Tak proč nebýt jedinečný? Objevte všechny možnosti na našem showroomu v Ořechově www.nadop.cz.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
7: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s resty. To probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
9: Na pořádný gastrozážitek.
8: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
9: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
8: Pivo pro holky i kluky.
9: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
8: Pivní stáj v Brně na Veveří.
10: Světla?
11: Svítí.
10: Stěrače?
11: Stírají, to snad vidíš, ne?
10: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
11: A proč si ho nevyměníš?
10: Protože nevím kde.
11: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
10: Klaxon.
11: Traubí.
12: Špičáku, ty nějak záříš?
13: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechyňce.
12: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
13: Fakt?
12: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
14: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
13: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
15: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
16: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
15: Hotel Pegas.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
4: Špičáku, ty nějak záříš.
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
4: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
5: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.

0: ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Věděli jste, že každá sněhová vločka je unikátní? Stejně tak i naše interiéry z Nadopu. Navrhujeme je tak, aby přesně vystihly osobnost každého z vás. Tak proč nebýt jedinečný? Objevte všechny možnosti na našem showroomu v Ořechově www.nadop.cz.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
8: Na pořádný gastrozážitek.
7: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
8: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
7: Pivo pro holky i kluky.
8: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
7: Pivní stáj v Brně na Veveří.
9: Světla?
10: Svítí.
9: Stěrače?
10: Stírají, to snad vidíš, ne?
9: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
10: A proč si ho nevyměníš?
9: Protože nevím kde.
10: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
9: Klaxon.
10: Traubí.
11: Léto, Brno a MotoGP, to jde prostě k sobě. Grand Prix České republiky se vrací do prázdnin. Zapiš si datum 16. až 18. července 2027. Vstupenky od 890 korun pořídíš už teď na motogpczechia.com a v síti Ticketportál.
12: Špičáku, ty nějak záříš?
13: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyňce.
12: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kávu.

0: a vůbec to nebolelo.
1: Fakt?
0: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
2: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
3: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
3: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz

0: Hit Radio City Brno.
1: I know that this could happen.

0: Věděli jste, že každá sněhová vločka je unikátní? Stejně tak i naše interiéry z Nadopu. Navrhujeme je tak, aby přesně vystihly osobnost každého z vás. Tak proč nebýt jedinečný? Objevte všechny možnosti na našem showroomu v Ořechově www.nadop.cz.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Světla?
5: Svítí.
4: Stěrače?
5: Stírají, to snad vidíš, ne?
4: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
5: A proč si ho nevyměníš?
4: Protože nevím kde.
5: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autosklostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
4: Klaxon!
5: Traubí!
6: Léto, Brno a MotoGP, to jde prostě k sobě. Grand Prix České republiky se vrací do prázdnin. Zapiš si datum 16. až 18. července 2027. Vstupenky od 890 korun pořídíš už teď na motogpjackia.com a v síti Ticketportál.
7: Špičáku, ty nějak záříš.
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
7: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
11: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
12: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a sedmiletou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně. Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
16: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Hit Radio City Brno. Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Špičáku, ty nějak záříš?
2: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
1: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
2: Fakt?
1: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
3: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
2: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu. Hit
8: Radio. I just can't be with you like this anymore, Alejandro.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
7: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
8: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
3: A právě tady vzniká Brno 1.
8: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
3: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
8: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
3: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
8: Více na www.brno1.cz.
3: Bydlení na plný plyn.
9: Velký Špalíček slaví 25 let. Jak to zde vypadalo dříve a jak se postupně místo proměnilo do dnešní podoby? Přijďte na výstavu fotografií v prvním patře obchodního centra a nahlédněte do historie Velkého Špalíčku. Více na velkýšpalíček.cz.
10: Franto, kde jsou ty maliny?
11: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
10: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
12: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncareujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
13: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
14: Špičáku, ty nějak záříš.
15: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
14: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
15: Fakt?
14: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
16: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
15: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
17: Hit Radio.

0: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
1: A právě tady vzniká Brno 1.
0: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
1: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
0: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
1: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
0: Více na www.brno1.cz.
1: Bydlení na plný plyn.
2: Kam utíkáš?
3: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
2: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
3: A rolety mají taky?
2: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
3: Tak to je paráda. Jdu se tam podívat.
4: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
5: www.ham.cz.
6: I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
9: On air.
6: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Státní volební komise dnes projedná výsledky víkendových komunálních a senátních voleb. Do Senátu bylo už v prvním kole zvoleno 5 kandidátů. O zbývajících 22 křeslech rozhodne druhé kolo na konci týdne. V komunálních volbách uspěli hlavně nezávislí kandidáti, ze stran získala nejvíc zastupitelů KDU ČSL. Premiér Andrej Babiš bude dnes s odborníky znovu jednat o extrémním suchu v Česku. Národní koalice pro boj se suchem se sejde letos podruhé. Řešit bude aktuální stav vodních toků i další opatření proti nedostatku vody. Kvůli dlouhodobému suchu totiž průtoky některých českých řek klesly až na historická minima. Fotbalisté Sparty včera porazili v domácím ligovém utkání Pardubice 2-0. O góly se postarali John Mercado a Jaroslav Zelený. Pražané vyhráli po třetí za sebou a v tabulce se posunuli na třetí místo. Kvůli zranění jim ale může až 2 měsíce chybět kapitán Adam Karabec. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: V Brně byl vyšší zájem o komunální volby než před 4 lety. K urnám přišlo přes 135 tisíc lidí a účast dosáhla 44%, což je o 2% víc. V Brně vyhráli Lidovci a Starostové, kteří se bleskově domluvili na koalici s ODS, TOP 09 a nezávislými, se Zelenými, Piráty a Sdružením Zalužanky. Brněnským primátorem bude pravděpodobně lidovec Jakub Hruška. Volby proběhly bez závažných incidentů. Dnes nás v Brně a na jihu Moravy čeká proměnlivá oblačnost, jen ojediněle přehánky a na teploměru nejvýš 17 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No to je dost, už tady nemusím každý ráno měnit ten otvírák.
2: Dobré ráno.
1: Nazdar, Davide.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak samozřejmě takhle, musíme přivítat posluchače. Dobré ráno vám všem, do nás ladíte, ale hlavně vítáme tebe, Davide. Davide, zpátky po měsíci, ty jsi černej čověče, teplíčko bylo.
4: Bylo teplíčko a kdyby nikdo nevěděl, co to znamená jetlag, tak vám můžu říct, co jsem dělal dneska od půl jedný od rána.
3: Já musím říct, že mám slzy od smíchu a ještě jsme nezačali, jo, takže těším se na dnešek velice.
1: No tak to probereme za chvíli, tu tvoji cestu, teď Linkin Park, in the end.
0: Hit Radio City Brno,

0: Pět minut po šesté ladíte pondělní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, my máme velkou radost. My máme velkou radost, Michal, Jasmin a David je tady konečně po měsíci.
1: Děláte, jak kdybych tady nebyl měsíc, ty.
0: No, ty jsi říkal, že máš jetlag, prosím tě, ty jsi byl v Japonsku a na Havaji na svatební cestě. A ta Havaj byla na konci a tam je posun 12 hodin.
1: Je to tak.
0: Takže to znamená, že teďka, když je 6 hodin ráno, takže na Havaji je 6 hodin večer.
1: Takže no, začínám zdívat, dal bych si pivo a za chvíli si půjdu lehnout, no.
0: No tak jak se směl?
1: No, bylo to úžasný, to se nedá takhle zkratkovitě ve vstupu, já vám budu vyprávět celý dopoledne samozřejmě. Ale ke konci, máte někdy taky ten pocit, když se vracíte z dlouhý dovolený, že už se těšíte jako, až nastoupíte zpátky do toho režimu, až začnete vstát.
0: Tak to jsem vůbec neměl. Divný.
2: No každopádně máme radost, že jsi zpátky a řekli jsme si, že tohle radostný téma si přeneseme dneska i do minuty šampionů, která nás za chvíli čeká.
0: A my musíme říct, my jsme si psali.
1: No já jsem vám psal, ale v té skupině vůbec nikdo neodpovídá. No,
2: počkej, ale my jsme na tebe mysleli, my jsme plakali a chtěli jsme ti napsat, ale nechtěli jsme tě rušit. A pak se vždycky David ozval, že tak bývalí kamarádi, aha.
0: No spíš jsme mu nechtěli napsat, no. Jako, chci si psát s někým, kdo je prostě, když je tady v České republice podzim, jo, jestli chravo prostě tma, chceš psát někomu, jak se má, aby ti poslal třeba fotku, nedej bože. rozhodně nechceš, no ale jsme rádi, že jsi tady. A nás taky bavilo, že se snažil tu komunikaci navázat, protože my máme společnou skupinu, jo, my tři. A David vytvořil třeba čtyři další a vždycky to pomenoval na WhatsAppu jako bývalí kamarádi.
2: Bývalá snídaně, že jo?
1: Bývalí kolegové.
0: No tak tě vítáme, jsme rádi, že jsi tady a že jsi to přežil. Jo? A vypadáš teda strašně kvůli tomu jetlagu, ale jsi krásně opálený.

0: Opravdu to je barvička.
1: Tak před náma minuta šampionů, chceme dneska tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a z čeho máte dneska radost vy?
0: To nám pošlete na 777 937 777, z čeho máte dneska radost nebo na co se těšíte eventuálně. Pojďme na další hity. Taylor Swift, Opelite, 6 hodin 8 minut, hezké ráno.

0: Taylor Swift, Opelite, 6 hodin, 12 minut skoro posloucháte Hit Radio Snídaně šampionů. David se nám vrátil ze svatební cesty, tak z toho máme radost my tady. Po měsíci jsme kompletní trojka, David je plný zážitků, spousta historek, vypráví nám to. My jsme se na tebe těšili, máme z tebe opravdu radost, že jsi zpátky, ale už nám neříkej, jak dobře jste se měli. Nezapomínej, že jsi v Čechách.
1: Konnichiwa.
0: Konnichiwa. No, ptali jsme se vás, z čeho máte radost vy, respektive na co se třeba dneska těšíte. A o tom je minuta šampionů, která startuje teď.
2: Tomáš Plzeň řídí tramvaj a má radost, že slyší zpátky Davida a přeje mu brzký návrat do spacího režimu.
0: Vidíš, někdo tě má rád? Ivča Praha těší se, až pojede z práce domů.
2: Evča Frýdek Místek má radost z dnešního dne.
0: Kača Osoblažsko těší se na konec šichty.
2: Patrik Hradec má radost, že je pondělí a může být v práci, ironicky.
0: Hanka Liberec, dobré ráno, jedu hlídat vnoučka, velká láska.
2: Verča z Kolína dneska má narozky a manželí poprvé po 5 letech udělal snídani. Všechno nejlepší a dobrou chuť.
0: Mm-hmm. David Most má radost z kávy.
2: Terka Liberec má radost, že jde do kina.
0: Lucka Hranice má radost z toho, že je v práci, ne kecám, čekají wellness s babama, takže super týden.
2: Nikča Plzeň, podařilo se jí vstát před budíkem.
0: Petra Hostisová má radost u dvoudenního volna, které začíná právě teď. Davide, která zpráva se ti líbila z těch všech zpráv?
1: Tak asi ta poslední. Někomu začíná dneska volno, v pondělí, to je bomba.
0: Já jsem myslel ta první, že Tomáš z Plzně má radost, že tě rád slyší, ale dobře, no.
1: Tak to taky. Všechno to byly, já jsem byl v šoku, kolik pozitivních zpráv přijde takhle v pondělí ráno.
0: To jo.
2: To jo, tak
0: hele, říct pondělí a hezký, to je jenom Simon.
3: To nejde.
0: Jako,

0: Calvin Harris, John Newman. Tohle jsou hity na Hit Rádiu, 6 hodin, 19 minut. Dobré ránko. Dámy a pánové, volby máme za sebou. My bychom chtěli vlastně taky vzdát hold jedné skupině lidí, na kterou se trochu zapomíná, a to jsou volební komise. Takže pokud jste byli ve volební komisi, tak vám gratulujeme, že jste to tam vydrželi a že jste to pak takhle hezky sčotli.
1: Někdo z volební komise, nějaký člen se mi musel určitě smát, protože já to mám pokaždý, když jdu volit, tak tam vidíte ty písmenka, ty abecedy podle těch jmen, kam si máte jako stoupnout, komu přinesete tu občanku, kdo vám dá ty obálky, a já se vždycky zarazím v ten moment a počítám, jak jouda tu abecedu, kde teda, kam patří to moje příjmení, jo, za kým mám jít podle té abecedy.
0: A je tam taky máte vždycky takovou zvláštní nervozitu za tou plentou, protože tam jsou vidět ty nohy, že jo? No, a teďka tam jako, jenom tam koukají ty nohy a teďka si říkáš, že tam je někdo díl, jako, co tam ten člověk dělá, co to tam jako čte až teprve na tom místě, ty papíry.
1: Tak letos bych chápala, kdyby tam byl někdo takhle dlouho, protože to byla opravdu jedna obrovitánská, jako jeden obrovitánský cár papíru, takže to trvalo dlouho.
0: Nicméně velká účast, takže vy, kdo jste byli volit, tak snad vám ten váš tip, snad vám ten váš hlas vyšel a váš kandidát vyhrál. Nicméně my si za malou chvíli zvolíme toto. Dan Barta, kroužkujeme.
1: Křížkujeme, tady
0: no,
1: křížkujeme.
0: No dobře, to jsi zas letá kupený.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Zažili jste už festival, po kterém by se vám chtělo do práce? Teď můžete. Jobs.cz a práce.cz přinášejí největší festival pracovních příležitostí Career Expo Brno. Potkejte se s top zaměstnavateli, získejte kontakty a otestujte svoje kariérní možnosti. Career Expo Brno 21. a 22. října na brněnském výstavišti. Generální partner Skupina ČES. Vstupenku zdarma si zaregistrujte na careerexpo.cz.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
4: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
5: Když mobily, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: Hele, koukej, kapr, a co jsi vytáhl ty?
13: No, pneumatiku.
12: Lidi hází pneu všude možně. Já nakupuju u pneubos.cz. Starý gumy tam odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
13: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
14: Pneubos.cz, váš spolehlivý dodavatel pneumatik. A hlavně, pneu patří na sběrná místa, ne do vody. Pneubos.cz.
15: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagrai, brds.cz.
16: Velký špalíček slaví 25 let. Jak to zde vypadalo dříve a jak se postupně místo proměnilo do dnešní podoby? Přijďte na výstavu fotografií v prvním patře obchodního centra a nahlédněte do historie Velkého špalíčku. Více na velkýšpalíček.cz.
17: Nákupy v online shop CZ.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
17: www.onlineshop.cz.
19: Kam utíkáš?
20: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
19: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Climax.
20: A rolety mají taky?
19: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
20: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
21: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
22: www.ham.cz.
23: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: Alex Warren. Krásné pondělní ráno z Itrádia. S vámi Michal, jsme na David. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Dnes se dozvíme posledního letošního laureáta Nobelovy ceny. Švédská královská akademie věd oznámí, kdo získá prestižní ocenění za ekonomii. Uzavře tak týden, během kterého byly vyhlášeni také vítězové v medicíně, fyzice, chemii, literatuře a míru. Známé osobnosti v komunálních volbách na severu Čech příliš neuspěly. Do zastupitelstva v Chomutově se nedostal herec Zdeněk Godla ze seriálu Most ani hokejový trenér Vladimír Hružička. Naopak v Litvínově uspěl bývalý hokejista Jiří Šlégr. Být přehnaným optimistou nemusí být o nic lepší, než být pesimistou. Podle psychologů je nejvýhodnější pozitivní přístup spojený s realistickým pohledem na svět. Dobrou zprávou je, že náš způsob myšlení není neměnný a můžeme ho postupně ovlivňovat.
0: Co byste schválně o sobě řekli, vy, kdo nás posloucháte a vy tady ve studiu? Co jste? Pesimista nebo optimista?
3: Přemýšlím právě, jak my tady máme rozdělený ty role.
2: No, záleží hodně, kdy se ptáš. Tak třeba v pondělí ráno jsem pesimistou.
0: Já taky, mám to
2: optimista.
0: A pátek optimisti.
3: Největší.
0: Mě to připomnělo vtip, jo. Že pesimista vidí v tunelu tmu, optimista vidí světlo na konci tunelu, realista vidí světla vlaku a strojůvodce vidí tři debily na koleji. Takže tak. Jennifer Page, Crush, 6.32. Hezké ráno z Itrádia.

0: Million Good Reasons. Tohle je pondělní Hitrádio 6.38. Přejeme vám hezké ráno. S vámi Michal, Jasmin a David. A Jasmin, to by se vrátil Kuba z té poutě dlouhý. Já jsem viděl na Instagramu, jak jsi ho vítala na letišti. Myslím si, že tam to storíčko ještě máš. Jak to říct, rádo strapňuješ takhle veřejně, protože vy, kdo jste to neviděl, můžete mrknout, Jasmin official tam si. A ty jsi ho vítala s nafukovacím slonem. Proč?
1: Takhle, já vám
2: moment,
1: chci říct,
2: kde byl ještě na začátek?
1: Ano, to chci říct, vracel se z Kamína, šel takovou tu pouť svatojakubskou, z Portugalska, vycházel z Porta a šel do Španělska a měl v plánu 270 km, nakonec to bylo 350.
0: A rozchodil se to teda, vy jste se nějak porafali a pak to šlo rozchodit teda, jo?
1: No,
2: tak to bývá jakoby důvod, proč lidi vyrazí na takovou
0: cestu. No, proto šel místo 270 350. To je jako, chlapi, vy kdo jako rádi řídíte a třeba se doma nějak poštěkáte a jedete někam autem a pak se máte vrátit, no tak to samozřejmě nevezmete po té dálnici, ale vezmete to tou oklikou.
2: A při současných cenách benzínu chápu, že vyrazil pěšky do Santiago.
1: Ne, tak musím říct, že je zpátky a je nadšen, jo, i ze mě je nadšen, nicméně teda po dvou týdnech je doma. A já jsem si říkala, že ho nemůžu přivítat normálně, protože nikdy ho nevítám normálně. Já si vždycky připravím nějaký balónek trapnej, když si to bývaly fakt hezky připravený cedule, takový romantický, ale...
0: Co bylo na výběr teďka?
1: No, teďka jsem si řekla, že budu pokračovat v dělání ostudy a buď byla tlapková patrola, nebo nějaký lenochod, kapibara, taková mrzutá kočka a nakonec vítězil teda růžovej slon, jo. A já jsem tam s tím přišla.
0: Počkej, jako ten e-shop, jo.
1: Ne, čekal ho jenom tenhle ten balónek.
2: Šla tam v latexu.
0: Takže chápeme, že vyhrál růžový slon.
1: No a bylo mu trapně, on vůbec nemluvil, já mu pak říkám v autě, ty jsi vůbec nemluvil, Kubí, a on teď ví, že mě to vždycky úplně paralyzuje a teďka všichni na něj koukají na tom letišti a smějou se a já to miluju, já se v tom fakt vyžívám a on mi zase dělá o studii jako jinde, jo, takže v tom jsme si kvit.
0: Konečně mi se jsi styděl, no přesně, když tam byla v latexu a on šel v poutek. Dua Lipa za chvíli na Hit Radio, taky aktuální doprava, hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
5: Když mobily?
4: Tak Mironet, klikni dvakrát.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Keri's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
12: Ty v Bauhausu nevedeme.
11: A Auschus našel byste?
12: To vás zklamu, bohužel.
11: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
12: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
13: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus. když se to má podařit.
14: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
15: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
16: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
17: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
18: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
19: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na dálnici D1 na 205. kilometru ve směru na Brno. Došlo k dopravní nehodě a blokovaný je jeden pruh. Kolona má téměř 4 kilometry. No a na D1 mezi 210. a 209. kilometrem směrem od Vyškova na Brno bude u Krajnice probíhat údržba mostu.
21: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
22: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Dobré ránko, šampioni, 6.52, dáme ano, David.
1: Představte si, že se jednoho dne zbudíte a řeknete si, že si dáte takovou pauzu od lidí, jo? Akorát tou pauzou myslíte 12 let, tak přesně to udělal japonský mnich, který

0: auta, že jo, on se teďka zavře a za 12 let vyjde a všechno může být jinak.
1: No tak teďka už ty vaše Tesly, že elektrický, už můžou jezdit vlastně tady sami. Sami už to zkoušela?
0: Včera, když jsem vyzvedla Kubu, tak to tam chtěl zapnout, už nám tam vyjelo upozornění, ale my si ještě musíme k tomu doplatit nějakou věc.
1: Počkej, takže to zatím si musíš dokoupit ještě.
0: Ale asi 12 stovek, jako.
1: Přesně.
0: Nebo na to mám měsíční. Dokoupit,
1: imaginárního řidiče. Řidiče, kterýho svět ještě neviděl. Kolik za to chtějí? Hodně.
0: 1200 měsíčně, nebo líčo, něco takový, jako, ne, jako já to nepotřebuju.
2: To řidiče, jako.
0: No.
1: Hele, když se domluvíme, tak vás budu za 500 měsíčně vozit těm vaším autem. Pharrell Williams, Happy, na Hit Radio, do 7, pak přidá David další zprávy. Hezký ránko.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
1: A vůbec.

0: chceš kopek? Tak mazej do štatlu. Pegas. Ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
2: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Školy a další vzdělávací instituce se staly nejčastějším cílem kybernetických útoků na světě. V srpnu čelila jedna vzdělávací organizace v průměru více než 5 000 útoků týdně. Oproti loňsku jde o nárůst o zhruba třetinu, útoků přibývá také v Česku. Letošní září bylo celosvětově druhé nejteplejší v historii měření. Vyplývá to z nových údajů Evropské klimatické služby Copernicus. V Evropě šlo o třetí nejteplejší září, západní část kontinentu dokonce vyrovnala rekord z roku 2023. Mimořádně vysoké teploty tak pokračovaly i po rekordně teplém létě. V Česku začíná být nedostatek ubytování pro vysokoškolské studenty. Na 100 studentů totiž připadá jen 21 míst na kolejích. Soukromí investoři proto plánují výstavbu dalších zhruba 4 000 lůžek. Za soukromé ubytování si ale studenti výrazně připlatí. V Praze stojí v průměru téměř 14 000 korun měsíčně, tedy více než dvojnásobek běžné koleje. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Také ve Znojmě a v Blansku už je rozhodnuto. Komunální volby ve Znojmě vyhrálo spolu ODS, KDU, ČSL a TOP 09. Koalici s pohodlnou většinou vytvoří s hnutím Naše Znojmo a Starostové pro Znojmo. V Blansku zvítězila kandidátka ODS a nezávislých podporou TOP 09 stávajícího starosty Crhy. I když má jasnou většinu, chce vládnout s lidovci. Zatímco ve Vyškově ovládl volby do senátu hejtman Jan Grolich, Brno město a Znojmo čeká druhé kolo. V Brně a na jihu Moravy nás dnes čeká proměnlivá oblačnost. Teploměr ukáže nejvýš 17 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Krásný ránko.
12: Krásný ráno a už i s Davidem. Jeje.
11: Čau, Dave.
13: Dobré ráno.
11: Vítáme tě zpátky. Já mám historku, lidi.
12: Jakou zase?
11: Já měl o víkendu premiéru. Já jsem se zasek.
12: Kde?
11: Ve výtahu.
12: Yeah.
11: To vám musím vyprávět. Sam Felt, Jonas Blue a hnedka jdeme na to.
7: Hit Radio City Brno.

0: Samfeld a Jonas Blue, dáváte si pondělní Hit Radio 5 minut po 7. Hezké ránko. Já mám za sebou traumatický zážitek.
1: Povídej.
0: Mně se stalo něco, co se mi nikdy v životě nestalo, a to, že jsem se zaseknul ve výtahu. Prosím pěkně, ale nebylo to jen takhle ke zaseknutí. Já jsem si v pátek odpoledne objednal jídlo domů, pípne mi notifikace, že kurýr přijíždí. Tak beru pantofle, lezu do výtahu, jedu od nás z trojky dolů a najednou tři rány, ale hrozný rány, jo. A potom jsem se asi o půl metru propadnul, rána jak zděla a výtah stál. A volá kurýr, ne? Jestli přijdu pro jídlo. A říkám, prosím vás, já jsem se trošku zasek, a on, cože jste se? Já říkám, já jsem ve výtahu a začal se hrozně smát, říkám, bude přítelkyně. Tak volám domů a vlastně jsem ani nemusel, protože vylezli všichni sousedi. A teďka slyším, jak tam někde jako někdo mluví. A já jsem nevěděl samozřejmě, kde jsem se zaseknul, jo. Tak se mi povedlo, jak těch výtazích dneska jsou dvojitý dveře, jo. Tak já jsem ty vnitřní nějak otevřel, teďka to otevřelo přede mnou stěna. A teďka vidím, že tam je vlastně pode mnou třeba tak 40 cm škvíra, jsou tam dveře ty venkovní už. Mm-hmm. Tak jsem je zkusil vyháknout. A teďka už tam byli sousedi a koukali na mě, koukali jsme na sebe tou škvírou a já říkám, tak já si vyskočím. A teďka jsem si vzpomněl na ty videa, prostě co tak jako známe z internetu, co když se ten výtah rozjede, jo. Takže jsem teda nakonec vyskočil, no dobrý, hele, tak přijel opravář a já říkám, dobrý den, to jsem já z toho výtahu, protože já jsem se zavolal pomoc zevnitř a on, ale teď vy jste, říkám, ne, já jsem tady, já jsem vylez a on, tak to nebylo úplně chytrý, já říkám, já vím, ale co bych tam dělal, než byste přijel.
2: Navíc to jídlo stydnulo, že jo.
0: A já, no počkej, já tam přišel s těma bramborama z bageterie, ne, jako s tou tatarkou, už za ním. Musím si myslet, já proč ne zděj. No takže jsem byl prostě venku, on to nějak opravil. No a čověče, hele, v sobotu jsem pryč a píše mi moje. Hele, zase to prostě spadlo a se sousedem.
1: Počkej, a jak ses cítil? Protože já bych umřela na místě, já jsem celkem klaustrofobik, takže takovýhle situace si hodně nepřeju zažít.
0: No já nevím, tak jako lek jsem se, jak to začalo bouchat a pak se to nějak jako spadlo, pak to se zaseklo, tak já jsem se ani nestihl jako leknout vlastně.
2: Všechno dobře dopadlo.
0: Takhle, je dobře, že to nedopadlo. A co vy, stalo se vám někdy něco takového, že jste se šprajzli ve výtahu?
2: Tak v první řadě bych nechodil z třetího patra, bych šel pěšky, nejel bych výtahem. Tím bych začal.
1: No, Míšo, to je pravda celkem.
0: To chodíme teďka. Jo, my teda to třetí patro je v tom nejvyšším patře, kde bydlíme. A člověče, když jsem se vrátil v sobotu z akce, tak já jsem v neděli samozřejmě musel stěhovat věci z auta z garáže, protože tam nechci nechávat. A člověče, jako pronese se to.
2: Hezky po svých.
1: A mně se tohle to nestalo, ale jednou nám hlídal, když jsme byli na dovolený rodinný kamarád našeho pejska a ten nám pak volal, že teda pes, když přišel zvenku, tak nadšený utíkal do výtahu, ten byl otevřený, no a spadnul do šachty. Tam nic nebylo dole a propadl se právě dolů. Naštěstí to bylo v přízemí, nezlomil si pacičky, nic se nestalo, ale už jsme mu ho nenechali potom na hlídání.
0: Tak to se mi dopadlo dobře ještě docela.
1: Dopadne dobře.
0: Tak hlejte vidět, jestli jste se někdy takhle šprajsli ve výtahu a jak vypadala vaše záchrana akce. 777 937 777, když nám to nahrajete na WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to sem pošlete klasicky SMS-kou. My k vám posíláme další hity. Jay-Z, Mr. Hudson na Hit Radio, Young Forever. Hezké ráno.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills. 7 hodin, 15 minut, posloucháte pondělní Hitrádio Snídení šampionů. Bavil jsem se tady o své historce, že jsem se v pátek zasekl ve výtahu a nějakým záhadným způsobem se mi dostalo samovolně dostat se ven.
1: My jsme se tady o tom pak povídali dál, já jsem říkala nějakou historku s naším pejskem a očividně nás teďka ladí můj táta, který mi napsal, že si vzpomněl ještě na jednu historku s naším psem a já vám to musím říct, byť je to teda strašný. My jsme měli jednu dobu dva psy, měli jsme takového zachráněného oříška, co jsme našli venku, a pak jsme měli labradora. No a táta šel venčit toho oříška, ťapku, a měli na flexi vodítku, jo, takový to natahovací vodítko. A když byl táta vystoupený mimo výtah, tak ona ještě byla ve výtahu a někdo si ten výtah zavolal. S tím, že ona stále byla na tom flexi vodítku. Takže ona odjela někam do nějakých výšin a já jsem vůbec nevěděla, že se tohle děje. Byla jsem doma, byla jsem malá a najednou táta přiběh do kuchyně. Byl úplně celý bílej, úplně v šoku. Neřek mi, co se děje, ale že potřebuje nůž. A teďka si představte, že jste to malý dítě a přiběhne vám tam takhle táta bílej a že chce nůž a odletí rychle zase pryč. No, tak teďka už vím, že šel teda o patro nebo dvě výš, už nevím, a čekal, že se otevře ten výtah a tam pejsek bude jakoby kaput, ale ne, přežila to, jen tam měla hlavičku úplně dole, natažená na tom flexi vodítku, táta to přeříz a všechno v pořádku, ale jsem si jistá, že kdyby to tehdy dopadlo špatně, tak mi řekne, že se pejsek zatoulal, že mi jako nepřizná pravdu.
2: Kdyby to vodítko nebylo flexi,
3: no, jasně.
1: Tak už ťapka neťapkuje.
3: Co to bylo za,
2: to bylo
3: za značku, teda kvalitní vodítko.
0: Taky jste napsali spoustu zpráv, tady jsme se vás, když se vám něco takového stalo, třeba jako dítě jsem se zasekla ve výtahu s mámou a segrou, museli nás vyprostit hasiči, od té doby volím raději schody a z výtahu mám neskutečnou fobii a to už to je 25 let. Ani po té době tomu nevěřím a když musím do něj jít, třepu se jak ratlik. Hezké ráno.
1: Dobré ránko, před 27 lety jsem se zasekla ve výtahu. Měla jsem roční dítě v kočárku a vedle sebe 4letého chlapce. Výtahy nebyly ještě tak moderní, jako jsou dnes, a po dlouhém volání z výtahu o pomoc se k nám za hodinu dostal pan opravář, ale co následovalo, jo? Můj starší syn potřeboval čůrat. Nic jiného mu nezbylo, než si načůrat asi do overalu a světlo ve výtahu nesvítilo. Jelikož jsem v tu dobu byla kuřák, svítili jsme si mým zapalovačem. Od té doby chodíme pěšky. Nejhorší na tom bylo, že v tu dobu nikdo nebyl doma, i když jsem křičela ze všech sil, píše Eliška.
0: Také píše Honza, jednou jsem zůstal zaseknutý v malém výtahu, byli jsme ožralí jak dogy, bylo nás tam asi 6, jsem totální klaustrofobik a začal jsem šedivět. Naštěstí jsme se dostali z výtahu rychle, dnes patřím k těm, kdo vytahují lidi z výtahu, a tak si říkám, co jsem to byl za blbce, že jsme tam tehdy v 6 lidech lezli. Honzo, tak jak to vypadá dneska? Ještě takhle jezdíte výtahem?
4: No tak to už určitě ne.
1: Dobré ráno.
4: Já vás zdravím do studia.
0: Dobré ráno.
4: Protože výtahy jsou pro mě hrůza, jo, takže když tam občas musím, tak radši do nich nalezu.
0: No a ty jsi psal, že teďka už teda spíš ty lidi z těch výtahů taháš, tak máš nějakou historku třeba, když si vzpomeneš, když tě někdo volal o pomoc právě, aby se vytáhnul z toho výtahu?
4: No tak oni ty historky moc veselý nejsou, to hlavně vždycky, než nás se ženou, když se tam dostaneme, když tam výtah, když tam ty dveře otevřeme, tak mě řeknou, je, to jsem rád, že vás vidíme. No já, a já jim většinou říkám, no já moc ne, já jsem musel stávat.
1: A ty říkáš se ženou, takže vy takhle podnikáte spolu se ženou, vytahujete lidi.
4: Ne, než nás se ženou.
1: Jo, takhle. Jo, takhle.
2: Se ženou.
0: Jo, takhle. No já jsem se právě tady na to ptal toho pána, co měl vytáhnout z toho výtahu, ze kterého já jsem teda vylez, a říkám, co vám tak jako lidi říkají, že vás asi rádi vidí, co? A on, no, tak jako to jasně, ale pak se taky stává často, že ty lidi říkají, no kde jste, ježiš, já tady na vás čekám, to se ti taky děje, Honzo.
4: Ne, naštěstí ne. Většinou má radost, že jsme tam rychle.
0: Tak to je fajn. Tak děkujeme, Honzo, za lidi jako si ty a přejeme hezký pondělí. Čau.
2: Ještě nebudeme zdržovat ty náš.
4: Mějte se.
1: Ahoj. Musím se
0: nadechnout. Děkujeme za všechny vaše zprávy. A až pojedete výtahem, vzpomeňte si, že se vám něco takového může stát. Parna a Miraj, vzpomeneš si, 7 hodin, 19 minut, krásné ránko.

Tohle jsou hity Night Radio, Eva Farná a Mirai. Vzpomeneš si 7.23? Za malou chvíli, asi za nějakých 10-15 minut, je tady rychlá pětka. Celý tento týden budete soutěžit o poukaz na 5000 korun do čokoládovny. Mwah, to budou dobrutky. Tak na to rozhodně počkejte. Do té doby je další muzika Ellie Goulding, Tayo.

0: News a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je?
5: To je Stalpe.
4: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
6: Léto, Brno a MotoGP, to jde prostě k sobě. Grand Prix České republiky se vrací do prázdnin. Zapiš si datum 16. až 18. července 2027. Vstupenky od 890 korun pořídíš už teď na motogpczechia.com a v síti Ticketportal.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
11: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
10: Hotel Pegas.cz.
12: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
13: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
14: Ty v Bauhausu nevedeme.
13: A Auschus našel byste?
14: To vás zklamu, bohužel.
13: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
14: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
15: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
16: Bauhaus, když se to má podařit.
17: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
18: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
19: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
20: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
19: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
21: Lásko, jaký bys chtěla auto?
22: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
21: Ale já myslel, jakou barvu.
22: Barvu? Já tak to nevím.
21: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
23: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
24: Ale tohle vypadá dobře.
23: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
24: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
23: Vypněte obrazovku.
24: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
23: Rezervace na restaurantvík.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Horunínsku, v Lužicích, v Bojanovické ulici probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná, no a na Blansku mezi Kunštátem a Semranicemi poblíž újezdů srazilo osobní auto srnout, dbejte zvýšené opatrnosti.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: Minuta po půl osmé, tohle je Ellie Goulding, Love Me Like You Do, a tohle je pondělní Hit Radio snídení šampionů, ta je po měsíci kompletní, Michal Jasmin a náš zprávař David je zpátky, vítej.
1: Děkuji.
0: A pojď na ranní update. Ranní update. Časté používání umělé inteligence může mít negativní dopad na naše myšlení. Podle nové studie sice AI zvyšuje produktivitu, zároveň ale může oslabovat pozornost a schopnost samostatně se rozhodovat. Jaké je tajemství dlouhého a šťastného manželství? Odpovídali páry, které jsou spolu i více než 60 let. Podle nich je základem vzájemný respekt, komunikace a ochota dělat kompromisy. Důležité je také řešit hádky včas, nezapomínat na oběti a nevzdávat vztah při prvních problémech. Kapela Kabát musí kvůli nemoci členů přesunout 7 koncertů. 3 muzikanti mají zdravotní potíže a zpěvákovi Josefu Vojtkovi lékař dokonce zakázal zpívat. Skupina proto odložila 2 koncerty v Brně a 5 na Slovensku.
2: Je zrovna tam?
0: To nebude náhoda. Nebo to bude náhoda? Pojďme soutěžit, za chvíli rychlá pětka, kde tento týden máte možnost vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek, což je opravdu poctivá česká čokoláda.
2: A protože se blíží Halloween, tak tam najdete i čokoládový dýně, strašidelný lízátka anebo dýňový pralinky.
0: Tak pokud byste chtěli soutěžit a tuhle dobrotu vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme, voláme zpátky a teď se pojďme všichni užít naprosto vynikající Coldplay. Tohle je Paradise v 7:33.

0: Tohle jsou Coldplay, Paradise na Hit Radio 736. Takový Paradise budete mít vy v puse. Ráj v puse, nebo nebe v hubě, takzvaně, jak se říká. Protože celý tento týden hrajete o poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek. Rychlá pětka. Tam totiž najdete poctivou českou čokoládu, halloweenský dobroty, ale už i třeba čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou. A s námi ve vysílání už je Eva. Evo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Krásný ráno.
0: Taky Anna, hezké ráno.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Dobrý den a taky Téa, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Bude to dámská jízda. Vy jste napsali zprávu, chci soutěžit, jsme doma tři ženy, takže by to muž uvítal. Takže když vyhrajete, necháte si to pro sebe ženy, anebo podarujete tačku?
3: No já myslím, že si to necháme my.
2: To je správný.
3: Taký muž.
0: Tak pojďme na to.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Holky, vyjmenujte jakýkoliv 3 kousky zeleniny.
3: Rajče, paprika, okurka.
4: Mm-hmm. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
3: Bratislava.
4: Mm-hmm. Otázka třetí.
0: Bratislava.
4: 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik je polovina z 90?
3: 35.
0: Ano.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, které zvíře je králem zvířat?
3: Lev.
0: Ano.
2: A poslední otázka, schválně, jestli jste dávali pozor. V jaký hodnotě je poukaz, o který teďka soutěžíte?
3: 5000.
2: No jo.
0: Holky, budete mít sladký život.
2: Gratulujem.
0: Poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek, je to vaše.
3: Wow. Wow. To je super pondělí, krásný celý týden.
2: To je fakt.
0: Tak jsme rádi, že jsme vám udělali radost. Byli jste skvělí. Tak holky, zvládněte to ve škole a Evi, ty to zvládni v práci.
3: Díky.
2: Ahoj. Díky za hezky.
0: Hezký ráno, ahoj.
4: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Mlsání pro maminku. Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy. Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny. Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Hit Radio City Brno.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je Lady Gaga na Hit Rádiu, hezké ráno. A jaká bude letos zima? Máme se zeptat krtka, anebo tlustýho zajíce. Protože lidoví pranostiky tvrdí, že zvířata nám dokážou předpovědět, jaká přijde zima. Takže už je to zase tady, to věštění z křišťálové koule, jaká bude zima, jestli bude na blátě, nebo jestli bude mrazivá.
1: A co je jako krtek, co zajíc, nebo jak to máme brát?
0: No, podle starých pranostik tady se píše, že tuhou zimu předpovídají třeba tlusté pavučiny, husté pavučiny, vysoká mraveniště, hodně krtinců, anebo právě dobře vykrmení zajíci. Tak Davide, kdybys měl podle vzhledu zajíce určit letošní zimu, jak bys postupoval? Co si myslíš o letošní zimě?
2: Teď už vím, podívám se, jestli je tlustej nebo ne, a potom odhadnu.
0: Tak kdyby ses podíval...
1: Na tohle zajíčka před náma.
0: Jak tuhá bude zima?
2: No, oblíkněte se pořádně, no.
1: Ty už máš zimní zásoby teďka, Míšo, že
2: večer. Zase nabral, jak jsem tady nebyl.
0: Já jsem začal, fakt? Počkej, ale zase David má srovnání, jako měsíc jsme se neviděli.
2: Ne, vypadáš furt stejně.
0: Ale zima bude tuhá.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Zažili jste už festival, po kterém by se vám chtělo do práce? Teď můžete. Jobs.cz a Práce.cz přinášejí největší festival pracovních příležitostí Career Expo Brno. Potkejte se s top zaměstnavateli, získejte kontakty a otestujte svoje kariérní možnosti. Career Expo Brno 21. a 22. října na brněnském výstavišti. Generální partner Skupina ČES. Vstupenku zdarma si zaregistrujte na careerexpo.cz.
5: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
13: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
16: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.

0: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
1: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
0: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
2: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. AZ Papír.cz

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na Blanensku mezi Kunštátem a Sebranicemi. Poblíž újezdu srazilo osobní auto Srnu. Dbejte zvýšené opatrnosti. No a na Břeclavsku před Nikolčicemi směrem od Kurdějova zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta. Počítejte s omezením.
1: Řidiči, pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Leny, Hit Radio 754.
1: V současné době je celkem velkým hitem a boomem reality show Zrádci. Tak jestli vás baví Zrádci, tak se můžete těšit ještě na něco dalšího, protože do Česka míří, i když se ještě neví, kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A je to v podstatě hra na policajty a zloděje, akorát pro dospělí. Představte si, že vezmete několik fakt známých celebrit, oblíknete je do oranžových vězeňských kombinéz, seberete jim telefony, peníze, všechno a pošlete je někam na útěk, jo. A v patách jim jsou lovci, který každý 20 minut dostanou nějaký informace o jejich poloze a snaží se je vlastně dopadnout, jo.
2: A to jsou taky soutěžící, ty policajti, jakože jo, nebo ty co je honějí. Oboje jsou soutěžící.
1: Jo, a teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost, že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlí, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
0: Takže to je vlastně taková moderní hra na schovku, dalo by se říct.
1: Jo, a jo? Mě by zajímalo, kdo byste byli vy, jestli byste je u sebe schovali, ty celebrity, anebo byste je práskli.
0: Já si spíš říkám, že tohle děláme všichni jako třeba každý pondělí, jo, akorát tam zůstaly ty telefony, taky hraješ na schovku a před šéfem, že jo, a maily, že jo, ty páteční, jo, taky nechceš, ale říkám si, kdybyste se měli jako někam schovat, jako zašít, tak proč byste si vybrali zrovna Brno?
2: Já jsem chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal.
1: To je taky možnost, no.
0: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
1: Jo, mají ty oranžové kombinéšky, no, ale...
0: A tak to nevíš, jestli vyvážejí popelnice, nebo jestli...
3: Pojďte ke mně.
0: Přesně, pojede popelář. Hele, to je on!

0: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Starší byty v Česku dál zdražují, za poslední roky jejich ceny vzrostly v průměru o 10%. Metr čtvereční se nyní prodává přibližně za 86,5 tisíce. Například v Praze zdražil běžný 80-metrový byt meziročně o více než 800 tisíc korun. Růst cen ale v posledních měsících zpomalil, oproti předchozímu čtvrtletí byty zdražily jen o 1%. Po chladnějším začátku týdne se do Česka vrátí slunečné a teplejší počasí. Nejvíce slunce nabídnou čtvrtek a pátek, kdy teploty vystoupají až na 18 stupňů. Rána ale zůstanou chladná, místy se objeví mlhy a teploty mohou klesnout i pod nulu. Letadlo indických aerolinek muselo nouzově přistát poté, co na palubě začala hořet powerbanka. Chytnout měla v úložném prostoru nad hlavami cestujících a kabinu rychle zaplnil kouř. Do hašení se zapojili i někteří pasažéři, požár nakonec zlikvidovala posádka. Letadlo bezpečně přistálo na náhradním letišti a nikdo se podle dostupných informací nezranil. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V Brně byl vyšší zájem o komunální volby než před 4 lety. K urnám přišlo přes 135 tisíc lidí a účast dosáhla 44%, což je o 2% víc. V Brně vyhráli Lidovci a Starostové, kteří se bleskově domluvili na koalici s ODS, TOP 09 a nezávislými, se Zelenými, Piráty a Sdružením za Lužanky. Brněnským primátorem bude pravděpodobně lidovec Jakub Hruška. Volby proběhly bez závažných incidentů. Dnes nás v Brně a na jihu Moravy čeká proměnlivá oblačnost, jen ojedinělé přehánky a na teploměru nejvýš 17 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Taky, Davidem, jsme kompletní.
11: Krásný pondělí.
14: Hezký ráno. Snídaně šampionů. My tady vlastně už od 6. hodiny každou hodinu vítáme Davida, tak dvakrát, takže jsme rádi, že si po měsíci zpátky, že jsi teda taky ukázal.
15: Dobré ráno.
11: Dobré. Suše jako vždy.
14: Přesně, tak jak to, tak jak Davida znáte. Pink a Nate Ruse, Just Give Me a Reason, tím startuje další hodina, tak hezké ráno.
16: Hit Radio City Brno.

0: Naprosto fantastický Ray Dalton, tohle je Hit Radio 10 minut po 8. Dobré ráno. Pojďme do Jihlavy. Ta se rozhodla poručit ne větru, ne dešti, ale rovnou přímo čurání. Představili tam 20 betonových patníků s otvory, psí pisoáry, který mají udržet pach a lákat psy k označkování, aby nečůrali na historické fasády. Jenomže si říkám, nevím, jestli to napadá jenom mě, ale ten problém je v tom, že jako psy nejsou lidi, neumějí číst a jako, kdo jim to jako řekne teda, že mají čůrat zrovna tady na ten pisoár?
1: Přesně, jak to má ten pes vědět jako.
0: Nebo mě zajímalo, jak bude vypadat to slavnostní teda otevření těch pisoárů, jestli jako přijde starosta přestřihnout pásku, jestli tam pozvou prvního psa. Prosím vás, mohl byste se nám tady vyčurat?
1: Jo, nevím, jak tam chtějí s tím zápasit.
0: Ne, no, uvidíme, takhle, ale představ si, že chodíš celý život prostě do svýho oblíbený hospody. Jo, stará hospůdka, máš to tam ráda, máš tam dokonce svoje místo, jsi štamgast a teď tě vedle postaví novou hospodu, tak kam půjdeš? No, budeš chodit samozřejmě do té staré hospody, že jo? A já si říkám, jako já tomu fandím, jo? Jihlava chce teda naučit psy čůrat na správné místo. Já bych chtěl jenom připomenout, že lidstvo dodnes nedokázalo všechny chlapy naučit se trefit do pisoáru. Jo, tak držím palce se psama.

0: Dobré ráno, zítra Rádia minutu po čtvrt na devět. Tohle je snídaní šampionů. Michale, jsme na David s vámi.
1: Tak údajně už mají Češi jasno v tom, jak by chtěli strávit stáří podle průzkumu. Toužíme se údajně dožít 90 a mít důchod aspoň 18 000 korun. A pánové, možná mi dáte za pravdu, když řeknu, že byste to možná obrátili. Dožít se 90 a nějaký 18 k tomu. Mít 90 000 v důchodu a nějakou 18 na krku. Nebo?
0: Tak otázka je, jestli se toho tý 90 vůbec dožijeme, že jo? To je první otázka. A já bych chtěl teda v 90 takhle. Co byste chtěli v 90 dělat vy? Vy, kdo jste u rády a vy, kdo jste tady, co?
1: Jako vůbec nic, ale zároveň jako být v takové kondici, že můžu dělat
2: jenom
1: úplně všechno.
0: Ležet, jako v penále, jo, už nebo.
1: No ne, jako tak, to je za dlouho, to je těžká představa.
0: Já bych chtěl v 90 dělat přesně to, co v 25.
1: Co jsi dělal v 25?
0: No vysílat, ne.
2: Si by to někdo poslouchal, jo?
0: No, dobrý ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: 25 kilo Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
16: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL Škopek.cz.
17: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D1 na 205. kilometru ve směru na Brno od Vyškova, došlo k dopravní nehodě a blokovaný je jeden jízdní pruh, kolona má téměř 14 kilometrů. No a na Brněnsku v Oslavanech v Nádražní ulici probíhají práce na silnici, neprojedete.
18: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: Tohle je Pitbull Back in Time.
1: Posloucháte pondělí Hitrádio, snídaní šampionů, 8.29. A teď je přesně 8:30, tak jak to má David rád, a je tady ranní update.
2: Ranní update.
3: Česká kapela Mňága až Ďorb natočila nový videoklip společně se svými fanoušky. Ti se přímo zapojili do natáčení a stali se součástí výsledného videa. Skupina tak vsadila na netradiční způsob, jak propojit svou hudbu s lidmi, kteří ji dlouhodobě podporují. Americký soud nařídil zastavit vysílání reklam oslavujících prezidenta Donalda Trumpa. Spoty totiž byly financované z peněz daňových poplatníků. Podle kritiků šlo o politickou propagandu před listopadovými volbami. Nová řada Stardance odstartovala s nečekanou změnou. Kvůli zranění jedné z hereček se letos na tanečním parketu představilo jen 9 soutěžních párů místo plánovaných 10. Nejvíc bodů od poroty získal Vojtěch Dyk. Tak a teď tady máme odborníka na tanec.
4: To zrovna ne, ale ten, kdo se... Ten, kdo se nemohl účastnit, byla herečka Petra Nesvačilová, protože si zranila nohu. A i přesto aspoň ten úvodní tanec nějakým způsobem se svým tanečním partnerem zatančila. A teda bylo to strašně dojemný, šlo z ní strašně moc emocí, byť toho pohybu bylo vlastně málo. A je mi to strašně líto, na ní jsem se těšila.
1: Tak děkuji, že jste mi nedali slovo, já jsem to chtěl okomentovat. Samozřejmě to, co jsi říkala ty, to jsem všechno chtěl říct. Mimochodem, rovnou začala Stardance, jo?
4: V sobotu, ano.
1: Tak a mimochodem, já jsem tady teda u té muziky. Přišla nám zpráva od Petry z Mariánských Lázní. Nehodili byste nám tam Obyčejný svět, ať si máme co v práci poslechnout? No tak... Jako nebudem tady z toho dělat jukebox, jako samozřejmě, jo. Ale prostě tak je pondělí. A Abraxas, nevím jak vy dva, já to teda miluju.
5: Taky.
1: Osobně, rok 2000, Obyčejný svět na Hitrádiu v 8.31. Vlastně to můžeme považovat za srdcovku. Ty vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5 a 1 vybíráte vy. Tak hezký ráno, šampioni.

0: Tohle je něco. Linkin Park, Up From The Bottom na Hit Radio 8 minut po půl deváté. Já bych chtěl říct, že uplynulý víkend se mě něco pokusilo zabít. Nedal jsem se, bavili jsme se tady o tom ráno, v pátek se mnou zasekl výtah, potom co jsem se asi o půl metru propadnul a v noci ze soboty na neděli, v neděli ve dvě ráno, se vracím domů po Hradecký D11 po dálnici. Byla docela mlha, jedu asi 110 a najednou se naplnilo to, čeho jsem se v noci na dálnicích bál. Z ničehož nic se mi před autem v mém jízdním pruhu objevil jelen.
1: A to už je možná fakt nějaký znamení, když předtím víte, jak teďka jelen.
0: Počkej, jelen, ale ohromný. Teďka z té mlhy, ono fakt nebylo vidět, z té mlhy se najednou vynořily ty parohy, ona mě kouká a já teďka si říkám, tak mám udělat jelení test nebo losí test, to se dělá, že jo, když testuju auta, takže Michal udělal losí test. Takhle, žiju, 4x4 zafungovalo, ale ty, to jsou paka normálně, oni jsou ty blázni v říji teďka. A víš, jak se chovají jeleni v říji?
1: Jak, Míšo, ukaž nám to.
0: Tak troubí. Bojujou o svoje laně, samozřejmě. Taky jsem hledal, že se koupou v rašeliništích, prostě v tom bahínku, no, aby prostě asi feromony nebo tohle. A já k tomu teda přidávám osobně, že se občas projdu po dálnici. Jo, takže vy, kdo jezdíte často taky po dálnici a v noci, tak opravdu pozor na to, protože oni jsou tak tupí, že normálně tam vlezou tím nájezdem a může se vám stát, že ty paroží takhle potkáte nečekaně ve vašem jízdním pruhu. Za chvíli na Hit Radio Sia, Kendrick Lamar, taky tedy svým. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
9: Ale tohle vypadá dobře.
8: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
9: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
8: Vypněte obrazovku.
10: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
8: Rezervace na restaurantweek.cz.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás předvýběr a
11: šíříme
12: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
11: Ale je to na
13: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
15: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

0: je Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Za 11 minut 9 hodin posloucháte Hit Radio snídaní šampionů, tohle je Sia a Kendrick Lamar, krásné pondělní ráno.
1: V Nizozemsku přišli s docela netradičním způsobem, jak zpříjemnit vězenkyním pobyt za mřížema, jo? Jedná se o ženskou věznici teda a ženy tam nově můžou mít na celách sexuální pomůcky. Ne teda zrovna pouta, těch tam mají asi dost, ale můžou si tam nechat donést cokoliv, jo.
0: Je pravda, že o pouta asi nebude moc velký zájem, ale říkám si, že teda v téhle věznici možná teda největší pašunk, a už tam nebudou drogy a cigára, ale tuškovky, no, rozumím.
1: A tak opravdu zastánci tohoto přístupu tvrdí, že pak bude ve věznicích mnohem větší klid a jako určitě to z tebe nějakou frustraci vybije, takže ano.
0: Dobrý, tak to máme teda ženský věznice, ale co chlapský? Jak si poradí chlap? No, tam máš spolu vězně na to. Tak Disturbed, The Sound of Silence na Hit Radio v 8.50, hezké ranko.

0: Tohle jsou R.E.M., Imitation of Life a taky pondělní hitrádio v 8.57. Snídaně šampionů je u konce. Ta byla dneska po měsíci kompletní, vrátil se nám David.
1: To jo, konečně.
0: Ze svatební cesty, trochu opálený, trochu zubnul, peněženka taky tenčí samozřejmě. Tak my vám děkujeme, že jste s náma celé ráno byli. Budeme se na vás těšit zítra a teď vám přejeme hezké pondělí.
2: Krásný. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak jsme vlastně všechno řekli už, že?
1: Tak zítra od česti, ahoj.
0: Děkujeme, ahoj.
3: Krásné dobré dopoledne, za necelé tři minutky odbije devátá a od mikrofonu Hitrádia City Brno vás zdraví Ondra Blaho. Jdeme rovnou na nejlepší dopravní servise z Brna a okolí, kde byste si rozhodně měli dávat pozor. Samozřejmě to, že se odstartovaly opravy Pisáreckého tunelu, o tom už samozřejmě víte, na celých 40 dnů nás čeká v okolí totální mordor, tak bohužel musíme se obrnit trpělivostí a počítat s tím. Na prvním kilometru D2 při výjezdu z Brna ve směru na Bratislavu tady došlo ke střetu osobního s nákladním vozidlem, takže i tady buďte opatrní. Další problémy jsou, no, tak jak jsem říkal, okolo Pisáreckého tunelu už se nám to tady štosuje a už jsou tady i drobné nehody. Tak hlavně jezděte opatrně. Kdybyste měli jakékoliv dopravní informace, tak nám dejte vědět hlasovkou anebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
6: Jo, jo.
5: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
6: Co mě zrovna napadne?
7: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ.

0: Hit Radio City Brno.
1: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána ale zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Letos podruhé bude dnes jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Babišem budou hodnotit aktuální situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice. Zdánlivá kolegialita na silnici může být i trestná. Konkrétně jde o upozorňování ostatních řidičů na policejní hlídky v okolí pomocí světelných signálů. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
2: Zákon umožňuje používat světelné výstražné znamení k odvrácení hrozícího nebezpečí, nikoli k upozorňování na policejní kontrolu. Problikávání dálkovými světly za tímto účelem tak může být posouzeno jako přestupek, za který hrozí pokuta až 1500 korun na místě.
1: Nebo 5000 korun ve správním řízení. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay o 7,335 tisíciny sekundy Monačana Charlese Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
3: Tak se pojďme podívat také na počasí. Aktuální teploty nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě se pohybují okolo 8 stupňů Celsia. Odpolední maxima by mohla vyšplat až na nějakých 16 v Břeclavi, dokonce 17 stupňů, ale jinak. Očekáváme proměnlivou oblačnost ráno a zpočátku dopoledne ještě i polojasno nebo skoro jasno, no a večer se bude oblačnost úplně rozpouštět a večer by měly být vidět i hvězdy.
0: Žít Brno, poslouchat City, poslouchat Blaha. Ondra Blaho na Hit Radio City. Dobré dopoledne Brno.
3: Takže pokud jste toho víkendu nestihli, tak dneska vyražte někam na kopec, vezměte si deku, pořádný zimní bundy a běžte to klidně sledovat, protože pohled na noční oblohu bude krásný. No a já už vám teď přiju také krásné dopoledne ve společnosti Hit Radio City Brno. Máme pondělí 12. října a co nás čeká, co nás nemine? Samozřejmě otevřeme další brněnský týden. Tentokrát to bude jundrovský týden na Hit Radio City Brno. Historie, současnost, oblíbená místa, významné osobnosti a také pohled na jundrov vás, obyvatelů této městské části. Začneme ale samozřejmě pozitivkou a skvělou muzikou. No ale protože je pondělí, tak to nebudeme rozhodně nijak přehánět. Nečeká nás žádná divoká diskoška, ale začneme pěkně na pohodu.

0: Jen něco, co potěší.
1: Nový pracovní týden, první dopoledne na Hit Radio s pondělním datem 12. října a samozřejmě i první pozitivka. A bude se týkat voleb. A počkat, teď si určitě řeknete, co je na volbách pozitivního. No ale tady je potřeba říct, že tato otázka je skutečně trošku zbytečná, protože to není tak dávno, kdy volby nebyly svobodné, nebyly demokratické, kdežto dneska jsou. Dneska si můžete založit politickou stranu, hnutí, ucházet se o hlasy voličů, kydat na protivníky, nebo jenom tak splnit, a to jenom ve velkých uvozovkách, splnit svoji občanskou povinnost a jít volit. Svobodně a demokraticky. V takovém Rusku by vás za plentou kontrolovali se samopalem. Mohli jste to vidět na videích v uplynulém týdnu, takže si skutečně važme demokracie. Mimochodem máme nového primátora, takže se uvidí, jakým způsobem a hlavně jakým směrem naše milované město Brno povede. No a na každý pád si skutečně važme toho, že jsme mohli jít volit, protože já tohle pozitivně skutečně vnímám. No a za 4 roky opět vystavíme vysvědčení.

0: Alvaro Soler, La Cintura, 23 minut po 9 na Hit Radio City Brno. A já se na malou chvíli ještě vrátím k tomu, o čem jsem mluvil v dopravě. To je důležitá informace pro všechny, kteří se diví, proč je teď aktuálně okolo Jihlavské, Vídeňské, Poříčí, Křížkovského a Bauerovy ulice totální mordor, přestože mezinárodní strojírenský veletrh už skončil. No, ten sice skončil, ale začala uzavírka Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky. Na celých 40 dnů. Bohužel je potřeba to opravit všechno najednou, protože tunely sdílí řídící systém a práce za částečného provozu prostě nejsou možné, takže se musíme na příštích 40 dnů skutečně obrnit trpělivostí. A pokud byste raději vypadli mimo Brno, dobrý nápad. A budu mít pro vás 3 tipy, kam vyrazit.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto, Brno a MotoGP, to jde prostě k sobě. Grand Prix České republiky se vrací do prázdnin. Zapiš si datum 16. až 18. července 2027. Vstupenky od 890 korun pořídíš už teď na motogpjackia.com a v síti Ticketportal.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.

0: Spoří? Má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
8: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.cz.
9: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Tři minutky po půl desáté. V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno, Medúza, Good Boys, Becky Hill a Lose Control. A teď už jdeme na pozvánky. Na akce, které se konají v Brně a na Jižní Moravě během tohoto týdne. No a začneme rovnou vystoupením kapely Prago Union v rámci festivalu Groove Brno. Metro Music Bar 16. října od 8 hodin. Ne, fakt nikomu nebudu představovat kapelu Prago Union. Tohle je prostě notoricky známá parta, která navíc má svého frontmana natrvalo zabydleného v Brně. Takže tohle je pro nás Brňáky regulárně povinnost. metromusic.cz, tady se dozvíte víc. Zároveň je dobré připomenout, že od 14. do 18. října proběhne Mezinárodní festival krátkých filmů, takzvaná Brněnská šestnáctka, která patří k nejstarším filmovým festivalům u nás. A je to hlavně jeden z nejstarších festivalů krátkého filmu na světě. Čeká vás pestrý doprovodný program plný krátkých filmů těch nejrůznějších podob a informace se dozvíte na webových stránkách brno16.cz. No a pro všechny milovníky veteránů a motosportu připomínám, že v sobotu 17. nás čeká největší burza dílů historických vozidel v České republice. Dříve Motor Techna, dnes Veterán Techna Brno na brněnském výstavišti. No a vzhledem k tomu, o čem jsme se bavili před několika málo minutami, tedy vzhledem k uzavřeným tunelům Pisáreckému a Hlinkám, připomínám, že na brněnské výstaviště vyražte raději městskou hromadnou dopravou.

0: ranní oblačnost je pryč. Sluníčko svítí a vypadá to na moc příjemný start nového pracovního týdne. Byť chápu, ano, je pondělí, po víkendu se člověku nechtělo vstávat a už vůbec nejít z postele rovnou do práce, ale věřte mi, že já a celé Hit Radio City Brno uděláme všechno pro to, aby ten start do nového pracovního týdne byl pro vás co nejpříjemnější. Věřím, že slunko nám v tom pomůže, ale samozřejmě taky Ed Sheeran anebo Eva Farna. To je muzika, která se na tyhle minuty prostě hodí.
1: Zažili jste už festival, po kterém by se vám chtělo do práce? Teď můžete. Jobs.cz a Práce.cz přinášejí největší festival pracovních příležitostí Career Expo Brno. Potkejte se s top zaměstnavateli, získejte kontakty a otestujte svoje kariérní možnosti. Career Expo Brno 21. a 22. října na brněnském výstavišti. Generální partner skupina ČES. Vstupenku zdarma si zaregistrujte na careerexpo.cz.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
1: když se to má podařit. Máš u sebe korunu?
5: Na co?
1: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
1: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
8: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
10: Nejlevnější pneu.cz.
11: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
13: Hele, koukej, kapr, a co jsi vytáhl ty?
14: No, pneumatiku.
13: Lidi hází pneu všude možně. Já nakupuju u pneubos.cz. Starý gumy tam odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
14: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
15: Pneubos.cz. Váš spolehlivý dodavatel pneumatik. A hlavně, pneu patří na sběrná místa, ne do vody. Pneubos.cz.
16: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
17: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
16: a poctivé pivo z místních pivovarů.
17: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
16: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
18: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
19: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
10: Slováky a Sportáž k vyzkoušení v Motortech v Brně.
20: Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Za minutku a půl odbije desátá, jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, začneme na Kolišti. U Moraváku se střetla dvě osobní auta, provoz je částečně blokovaný, takže tady počítejte se zdržením v koloně. Problémy jsou ale také na průtahu Břeclaví, ulice Národních hrdinů, tady jsou v sobě taky dva osobáky, Rohatec, Hodonínská ulice, pokud vyrazíte tímto směrem, dva osobáky bohužel i se zraněním, takže tady velmi opatrně. No a jdeme na první kilometr D2 při výjezdu z Brna ve směru na Blavu, tady došlo ke střetu osobáku a nákladňáku. No a na trase z Pohořelic ve směru na Rakousko před Mikulovem bourala dvě osobní auta. Na místě počítejte s kratším zdržením, a to v obou směrech. Jo, taky s totálně zasekanou Vídeňskou, protože máme uzavřeny tunely Pisárky a Hlinky. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou nebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.

0: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje. Aktuálně by získalo 28,8% hlasů, téměř o 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky.cz. Naopak posilují Starostové s 18,8%. Třetí ODS by získala 12,5%. Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a Motoristé. Úspěch Jana Grolicha může změnit budoucnost lidovců i na celostátní úrovni. Dostává teď příležitost oslovit širší veřejnost a více reprezentovat KDU-ČSL. Nebude to ale lehké období, pokračuje politolog Jan Kubáček.
1: Na druhou stranu čeká ho velmi složité soužití se stávajícími výraznými lidoveckými tvářemi. Neboli bude potřebovat, aby opravdu tu politiku lidovců prezentoval primárně on a tváře nové a naopak ustoupili bývalí předsedové Maria Jan Jurečka, pan Výborný.
0: A některé další výrazné osobnosti ze sněmovny, které ale symbolizují staré pořádky. Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt téměř 1600 osob a subjektů spojených především s ruským zbrojním průmyslem. Ministři budou řešit také ruské hybridní útoky v Evropě a situaci na Blízkém východě. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny.
2: Vypadá to, že nás čeká nádherný babí letní, jak se říká, den, protože aktuální teploty v Brně a na Jižní Moravě se pohybují v tuto chvíli už okolo 10 stupňů Celsia. Je pravda, že odpolední maxima vyšplhají jenom na 17, ale jenom ve velkých uvozovkách, protože v průběhu dne bude skoro jasno a tak nás čeká nádherný start nového pracovního týdne.
3: Žít Brno, poslouchat City, poslouchat Blaha. Ondra Blaho na Hitradio City. Dobré dopoledne Brno.
2: Všechny zdravím, máme 3:50 a startujeme další hodinku dopoledního vysílání Hitradia City Brno, ve které se kromě skvělých zpráv z Brna a Jižní Moravy a samozřejmě i skvělé muziky dočkáme první soutěže Nevaříme, posloucháme v tomto pracovním týdnu. Tak doufám, že si pamatujete zpátku, o kolik 500 korunových poukazek hrajeme a že se zapojíte. Registrace na www.hitradiocitybrno.cz. Teď už ale skvělá slibovaná muzika. Coldplay a Little Sims.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

Ladíte dopoledne na Hit Radio City Brno? S pondělním datem 12. října a dnešek je významný, protože dnes slavíme Mezinárodní den kosmonautiky, protože se jedná o výročí prvního letu člověka do vesmíru, kdy Jurij Gagarin v roce 1961 obletěl Zemi. Mimochodem, teď mě napadla taková zajímavá myšlenka, co je fakt zajímavý, takže tohle vůbec nikdo nerozporuje. To, že Amici byli na měsíci, o tom máme různých dezinformací plný internet, ale že Gagarin obletěl Zemi, s tím všichni souhlasíme. No, já samozřejmě souhlasím s oběma důležitými vesmírnými událostmi člověka ve vesmíru. No a právě proto chci s vámi i tento Mezinárodní den kosmonautiky oslavit. No a kde jinde v Brně, než právě na Hvězdárně a Planetáriu Brno. A vybral jsem pro vás třeba putování Mléčnou dráhou. To by se vám mohlo líbit. Na jasné noční obloze se přes hvězdy táhne matný pruh světla. Je to záře miliard hvězd Mléčné dráhy, místy zastíněná mračny plynu a prachu, no a nebýt planet a přelétajících družic, vypadalo by noční nebe jako neměnná dekorace. Představení putování Mléčnou dráhou vás z téhle příjemné iluze vyvede hned v prvních minutách projekce na klenbu brněnského Digitária. Kdy? Další představení bude 14. tedy tuto středu ve 20.00. Tak se podívejte na hvězdárna.cz, kupte lupeny a bavte se.

0: Aktuální čas ze studia Hit Rádia City Brno. Za necelých 6 minut odbije 10:30. A pro všechny, kteří nesnídali, je to čas trošku hraniční, protože už kručí, že? Už na vás přichází hlad. Nejsem na tom jinak, nebojte se, nejste v tom sami. Jenže na rozdíl ode mě, já si to musím řešit pěkně po své vlastní ose. Zaplatit, připravit, uvařit, objednat, když to vy ne. Vám stačí se zaregistrovat do soutěže Nevaříme, posloucháme v pravý čas. Zvednout telefon, říct Nevaříme, posloucháme a 500-korunová poukázka na jídlo zdarma je vaše. No a nejinak tomu bude za několik minut, protože nás čeká první kolo v tomto pracovním týdnu. Tak zvedejte telefon, jdu volat.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šop roku přináší...
4: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
5: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
4: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
5: To musím mít!
4: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
5: tak Mironet! Klikni!
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Nová prodejna, nové značky, nová inspirace. Vido na Rašínově 1 v Brně vás zve do světa krásných přízí, kvalitní galanterie a prémiových značek, které jsme pro vás nově vybrali. Čeká vás zrenovovaná prodejna, spousta novinek a ještě větší výběr pro vaše tvoření. Ať už pletete, háčkujete, šijete, nebo prostě jen milujete krásné věci, u nás si jistě vyberete. Přijďte se podívat. Těšíme se na vás ve Vido na Rašínově 1 v Brně. Vido.cz.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Velký špalíček slaví 25 let. Jak to zde vypadalo dříve a jak se postupně místo proměnilo do dnešní podoby? Přijďte na výstavu fotografií v prvním patře obchodního centra a nahlédněte do historie Velkého špalíčku. Více na velkýšpalíček.cz.
15: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
16: Tak abyste ho nepromeškali.
15: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
16: Garanci kvality i výhodného financování.
15: Vyberte si ze 6 000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
18: Zažili jste už festival, po kterém by se vám chtělo do práce? Teď můžete. Jobs.cz a Práce.cz přinášejí největší festival pracovních příležitostí Career Expo Brno. Potkejte se s top zaměstnavateli, získejte kontakty a otestujte svoje kariérní možnosti. Career Expo Brno 21. a 22. října na brněnském výstavišti. Generální partner skupina ČES. Vstupenku zdarma si zaregistrujte na careerexpo.cz.
2: vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
19: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
20: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
21: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
20: Hotel Pegas.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Nevaříme, posloucháme.
1: Tak jdeme na to. Čeká nás první kolo soutěže Nevaříme, posloucháme v novém pracovním týdnu a k restauraci Olymp Brno, kterou najdete na Durďákovi 46 v Černých Polích, jenom připomínám, že oni si dávají po víkendu trošku voráz a v pondělí otevírají až v 17 hodin. Polední meníčka nepodávají, ale po páté už si tam klidně na něco dobrého a hlavně dobrý pivko můžete skočit. A třeba si tam dneska po těžké šichtě skočí Martin, který je zedník. Martin se registroval v pátek.
2: Nevažíme, posloucháme.
1: Já už jsem myslel, že to prošvihneš.
2: Já taky.
1: Nazdar, Marťas, tady Ondra Blahovit, Radio City Brno, čau. Ty seš na šichtě, že?
2: Jasně.
1: Co by taky zedník mohl v tomto krásném počasí dělat, než dřít jak mezek a makat?
2: No, to nevím. Už vím.
1: To určitě ano, to by si každopádně zasloužil, ale říkal jsem to proto, protože vím, jak těžký je sehnat šikovného řemeslníka. A nedělám si iluze o tom, že ty bys nebyl šikovný řemeslník, takže ty té práce musíš mít strašně moc, ne?
2: Mám i hodně, no.
1: Zlatý český ručičky.
2: Přesně.
1: Ale taky zlatý
2: dno. Málo.
1: Ale zlatý dno, že?
2: Ano.
1: Spokojený, že, v dnešní době?
2: Ano. Jo, jsem.
1: Já kdybych se tehdy před x rokama rozmýšlel, co mám dělat, no tak samozřejmě s vědomím toho, jak levej jsem, bych asi do žádné takové práce nešel. Ale člověče, já bych možná hrozně rád dělal kuchaře.
2: Ale já si taky, jo.
1: Že?
2: No, jejich patá okna.
1: Tak, jak říkáš, i když taky náročná, jen co je pravda. Pogratuluju ti k 500 korunové poukázce do Olympu Brno. Užij si to tam. Vychutnej si to.
2: Moc krát děkuji.
1: Vůbec nemáš zač. A ještě mi vydrž na lince, ať se můžeme domluvit.
2: Jasně.
1: Děj se, zdarec.
2: Čau, děkuji, čau.
3: Kam v Brně za dobrým jídlem a příjemnou atmosférou? Do Olympu. Skvělá kuchyně, vychlazené pivo a místo pro chvíle s přáteli. Restaurant a pub Olymp. Durďáková 46.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: Už máme 3 minutky po 10:45. Musím říct, že jedna věc mi udělala velkou radost, že jsme tento týden odstartovali úspěšně. Mám samozřejmě na mysli soutěž Nevaříme, posloucháme, že nám hned ta první 500 do restaurace zdarma našla svého nového majitele. No ale co už mi radost tolik nedělá, tak houstnoucí doprava. Je potřeba se na to zaměřit a já vás už za pár okamžiků seznámím s tím, jak se tobě jezdí. Ale do té doby nebojte se, bude i muzika, třeba David Guetta nebo Selena Gomez.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu?
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Zažili jste už festival, po kterém by se vám chtělo do práce? Teď můžete. Jobs.cz a Práce.cz přinášejí největší festival pracovních příležitostí Career Expo Brno. Potkejte se s top zaměstnavateli, získejte kontakty a otestujte svoje kariérní možnosti. Career Expo Brno 21. a 22. října na brněnském výstavišti. Generální partner skupina ČES. Vstupenku zdarma si zaregistrujte na careerexpo.cz.
4: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Gravitrax Spiderman!
8: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
7: Když stavebnice, tak Mironet!
8: Klikni dvakrát!
9: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x3

0: 6 metrů za 120 tisíc korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschwitz našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
4: když se to má podařit. Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
5: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Když potřebujete brýle, tak...
7: Pop Optik.
6: Když kontaktní čočky, tak...
7: Pop Optik.
6: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
7: Pop Optik.
6: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
7: Pop Optik.
6: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská, Josefská. Více na popoptik.cz.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, brds.cz.
9: Od výkopu až po klíč. Co to je?
10: To je Stalpe.
9: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
11: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
12: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
13: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
12: No nekecej.
14: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
15: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Tak už jsme se dostali přes 11. hodinu dopolední. Selena Gomez, Marshmallow a Wolves. To je pecka, která ukončila 10. No a na začátku 11. jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. A není to žádná sláva. Doprava a i ta městská hromadná kolabuje kvůli uzavřeným tunelům Pisárky a Hlinky. Mluvili jsme o tom a pokračovat musíme samozřejmě i teď. Když budu úplně konkrétní, tak v ulici Aleji tady se srazilo osobní auto s traktorem, počítejte s omezením. Křenová ulice tady havarovala dvě osobní auta. Vídeňská u Alberta ve směru do centra, tady zasahují záchranné složky u nehody osobního auta, tady je potřeba počítat se silným provozem i se zdržením. Koliště u Moravského náměstí, dva osobáky v sobě. Já vím, že to vlastně úplně moc s těmi zavřenými tunely nesouvisí, ale v těch kolonách tam úplně není prostor na to, aby se stala dopravní nehoda. Takže tady musíte počítat jenom s tím, že pojedete hodně, ale opravdu hodně dlouho. Obrňte se trpělivostí, prosím. Bude to trvat 40 dnů. A vaše dopravní info, ať už hlasovkou, anebo textovkou, posílejte na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.

0: ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
4: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Nelegální obchod s tabákovými výrobky připravuje stát o miliony korun. Jen během letošních letních prázdnin zajistili celníci na severovýchodě Čech téměř 773 tisíc cigaret. Pokračuje mluvčí celní správy v Liberci Jitka Fajstavrová.
8: Zadržené zboží představilo významný zásah do příjmu státního rozpočtu. Celkový únik na spotřební daně dosáhl u těchto komodit téměř 3,9 milionů korun. Největší podíl připadá na cigarety.
7: Celníci kromě klasických cigaret zajistili také náplně do elektronických cigaret, tabák ke kouření nebo... Rusko údajně zasahovalo do referenda o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají i v Německu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Townsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sara Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Paoliniové z Itálie.
9: 15 stupňů Celsia a... No vlastně teď už skoro jasno. Podobné počasí nás čeká v průběhu celého odpoledne. Bude opravdu hezky. Ta oblačnost by se měla většinou rozpustit úplně, a to na večer. Odpolední teploty mezi 15 až 17 stupni. V noci na zítřek teploty klesnou na 4 až 1. Čekáme četné přízemní mrazíky v údolích, lokálně i kolem nuly.
5: Žít Brno, poslouchat City, poslouchat Blaha. Ondra Blaho na Hit Radio City.
9: V Brně, přátelé, máte jenom 3 jistoty. V této nejisté době. Ta jedna jistota je, že se v Brně nikdy nebude jezdit normálně. Vždycky to bude někde rozkopaný a někde zasekaný. Tou druhou jistotou je ta nejlepší muzika pro vaše dopoledne. Na Hit Radio pro vás chystám Linkiny, Lost Frequencies a nebo No Doubt. No a v těch příštích týdnech máte ještě závěrečnou třetí jistotu, že se vždycky budeme věnovat jedné městské části. No a tento týden nás čeká Jundrovský týden na Hit Radio City Brno. Už za chvíli.

0: Rádiu City Brno.
1: A taky Helenou Matulovou, průvodkyní Brnem z brněnského turistického informačního centra. No a po tuzanském týdnu nás v tomto čeká nový jundrovský týden na Hit Rádiu City Brno. A tak, jak jsme si nastavili tradici v minulém týdnu, dnes, tedy v pondělí 12. října, se budeme s Helenou bavit o historii Jundrova.
2: Mm-hmm. Jundrov je hodně starý. On byl původně spíš jako v těch kopcích, právě pod tou Holednou. A známý pod názvem Judendorf. Je tam jeden z takových jakoby odkazů, že možná patřil nějakému Židovi, o toho ten název, ale to se nepotvrdilo. Měl dokonce i český název Malhostovice, jako pamatuju dobře. To je jako častý je, že ty obce mají německé i český úplně odlišný název. A myslím, že ty první zmínky jsou fakt jako z 12. století, tak hodně stará obec.
1: Helena, představte nám Jundrov také jako Jundrov literární a taky trošku nahnutý.
2: Dneska, když lidi řeknou Jundrov, tak často si vybaví rozhlednu, oboru a právě tu řeku, právě ty krásné procházky. A někteří pamětníci možná si vzpomenou na takový jako technický bizár ze 70. let, kdy v Jundrově padaly paneláky. Ty skutečně některé se nahýbaly tak strašně, že pamětníci vzpomínají, že se kutaleli stalky ze stolů, protože ty paneláky jsou tam tak jako pod kopcem na takém svažitém podloží, že to fakt jako jelo dolů. Takže ty lidi se museli chvilku vystěhovat a fakt se to spravovalo. A někde se dočtete, že to není pravda, ale je to pravda. Fakt si to jako lidi pamatují, stalo se to. Ale každopádně obora, řeka, do dneška vlastně lidi kvůli tomu tam chodí. A jenom když půjdete na procházku tou oboru, tak zkuste být jako trošku jako detektivové, protože tam najdete takové jako patníky, kamenné památky z poloviny 16. století, která vlastně upozorní na ty majetky té obory, takže jsou tam třeba patníky s nápisem KK, což je klášter Králové, klášter Králové na Starém Brně, takže to patřilo dřív klášteru, takže to je taková jako dobrá zajímavost. Ale každopádně Jundrov, řeka, obora a možná díky tomu se hodně propisoval i do literatury. Milan Kundera psal o Jundrovu, ale hlavně Vítězslav Nezval. Možná si vzpomenete na básničku ze školy, kterou jsme se všichni učili, doufám, protože je krásná. A ta zní na břehu řeky Svratky kvete rozrazil. A Vítězslav Nezval sice byl z Žabin, Žabobřesk, ale právě do Jundrova chodil skotačit do břehu a do těch tůní. A právě o tomhle jako psal v té básni, která je krásná. Teda.
1: Heleno, moc krát vám děkujeme. Helena je průvodkyně Brnem z brněnského TICu. A já připomínám, že seriál o brněnských městských částech vzniká ve spolupráci právě s TICem Brno a jeho autentickými prohlídkami s průvodci.

0: Musí se nechat, že se kultura na sociálních sítích po vydání této písně One Man Show Foundation a cizí řeď nikterak nezměnila. Lidi si pořád nevidí do huby, respektive pod prsty, a píšou různé věci, ačkoliv vůbec nemusí. Tak já pevně věřím a doufám, že tohle rozhodně není případ žádného z vás, posluchačů Hit Rádia City Brno. Ještě se jenom vrátím k tomu jundrovskému týdnu na Hit Rádiu City Brno. Dnes jsme zabředli do historie této městské brněnské části, no a v těch příštích dnech se budeme bavit o významných osobnostech, o zajímavých místech Jundrova. No a samozřejmě opět vyrazíme i mezi vás, obyvatele této městské části, abyste nám řekli, co se vám v Jundrově líbí, co vám v Jundrově chybí a taky, jakými třemi slovy byste Jundrov popsali. Tak budu rád, když budete ladit celý tento týden. Po 11. Hit Radio City Brno.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Zažili jste už festival, po kterém by se vám chtělo do práce? Teď můžete. Jobs.cz a Práce.cz přinášejí největší festival pracovních příležitostí Career Expo Brno. Potkejte se s top zaměstnavateli, získejte kontakty a otestujte svoje kariérní možnosti. Career Expo Brno 21. a 22. října na brněnském výstavišti. Generální partner skupina ČES. Vstupenku zdarma si zaregistrujte na careerexpo.cz.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: Velký špalíček slaví 25 let. Jak to zde vypadalo dříve a jak se postupně místo proměnilo do dnešní podoby? Přijďte na výstavu fotografií v prvním patře obchodního centra a nahlédněte do historie Velkého špalíčku. Více na velkýšpalíček.cz.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
12: Under Armour makes you better.
13: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický base layer objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
14: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
15: Ale tohle vypadá dobře.
14: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
15: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
14: Vypněte obrazovku.
16: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
14: Rezervace na restaurantweek.cz.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
20: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
19: No jako já.
20: Oční klinika Oftal.
19: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
7: Špičáku, ty nějak záříš?
21: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
7: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
21: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
22: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
23: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
24: Moje ruka!
25: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
26: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
27: Zlato, co máš dneska v plánu?
28: No přece všechno.
29: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
30: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list.

0: Do tohohle jsem prostě nemohl vstoupit, to jsem musel nechat doznít až do konce. Guns N' Roses, Axl Rose, / Don't Cry. Takže právě takovou legendární peckou z devadesátek částečně ukončíme pondělní dopoledne na Hit Radio City Brno. O tom jsem vůbec netušil, jsem za to se sakramentsky rád, protože jak dlouho jste tohle neslyšeli? 15, 20 let? Jo? Skvělá připomínka úžasné muziky. Každopádně my jdeme rekapitulovat. Dnešní pozitivní zpráva patřila volbám. A to proto, protože máme tu výsadu mít svobodné demokratické volby. Takže bychom to rozhodně měli brát pozitivně, ať už to dopadlo jakkoliv. Samozřejmě jsme museli reagovat na uzavřené pisárky a hlinky, tedy na tunely. A připomínám pro všechny, kteří píšou na internety, proč to neudělali každý tunel zvlášť. Nejde to, jo, nejde to. Ono to má nějaký společný systém, který je zastaralý, takže oni to opravdu museli zavřít najednou oba dva. Proč to neudělali o prázdninách, to už je na jinou debatu. Zmínili jsme Mezinárodní den kosmonautiky, předali jednu 500-korunovou poukázku na jídlo zdarma a hlavně otevřeli další týden jedné městské části. Tento týden to bude Jundrovský týden na Hit Radio City Brno. A zítra v tom samozřejmě budeme pokračovat. No a než se úplně rozloučím, ještě chystám závěrečnou dopolední srdcovku a ta bude, ale jako fakt výjimečná. Počkejte si na ní.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová prodejna, nové značky, nová inspirace. Vido na Rašínově 1 v Brně vás zve do světa krásných přízí, kvalitní galanterie a prémiových značek, které jsme pro vás nově vybrali. Čeká vás zrenovovaná prodejna, spousta novinek a ještě větší výběr pro vaše tvoření. Ať už pletete, háčkujete, šijete, nebo prostě jen milujete krásné věci, u nás si jistě vyberete. Přijďte se podívat. Těšíme se na vás ve Vido na Rašínově 1 v Brně. Vidosy.cz.
3: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracujeme. Pracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
4: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se to má
5: podařit. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
8: A právě tady vzniká Brno 1.
7: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
8: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
7: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
8: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
7: Více na www.brno1.cz.
8: Bydlení na plný plyn.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. na vás záleží.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Autobazar.
15: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
16: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
17: Do Česka míří, i když se ještě neví, kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost, že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlíky, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
18: Já jsem chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal.
17: To je taky možnost, co?
18: A tak mají na sebe ty mundury, ne?
17: Jo, mají ty oranžový kombinésky, no, ale...
18: A tak to nevíš, jestli vyvážuje popelnice, nebo jestli...
17: Pojďte ke mně.
18: Co přesně, pojede popelář. Hele, to je on, to je on.
16: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

přátelé, tak už je tady zase 12. S ní i konec dnešního dopoledne na Hit Radio City Brno, no a samozřejmě i moje závěrečná dopolední srdcovka. Dneska si připomeneme exkluzivního zpěváka. 12. října roku 43 se totiž narodil Karel Černoch, který nás bohužel předčasně v roce 2007 opustil, ale zbyla po něm spousta skvělé muziky. A musím se přiznat, že ne všechno jsem měl naposlouchaný, takový ty klasiky jsem samozřejmě znal, ale pak jsem si poslechnul jednu z desek B-side bandu s Vojtou Dykem, kde naspívali taky písničku Tržnice světa. Nádherná věc. A pak jsem se dozvěděl, že originál je vlastně od Karla Černocha. A já jsem vám ten originál našel. A musím vám ho pustit, protože tohle skutečně patří mezi ty nejkrásnější české písně. Tak doufám, že se vám to bude líbit. Ještě pro vás nachystám předpověď počasí a dopravu, ale touhle písní se s vámi chci už rozloučit, ale nebojte se, zítra před 9. budu zase na značkách. Tak se mějte pěkně a v úterý před 9. zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Doprava kvůli uzavřeným tunelům Pisárky a Hlinky kolabuje. Problémy jsou na Bauerově ulici, na Vídeňské, na Jihlavské a dalších dotčených silnicích a ulicích. Připomenu ještě Olomouckou, za sjezdem z Černovické havarovala dvě vozidla, ale ji se srazilo osobní auto s traktorem. Křenová ulice hlásí dopravní nehodu dvou osobáků. Pokud možno, šťastnou cestu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Státní volební komise dnes schválila výsledky obecních voleb. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádnými systémovými problémy, jak potvrdil ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
8: Samozřejmě jsou to volby z hlediska organizačního nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností, ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
7: Komplikace při sčítání hlasů nezaznamenal ani Český statistický úřad. Oficiální podobu získají komunální volby zítra vyhlášením ve sbírce zákonů. Zapsány budou i výsledky senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Po chladnějším začátku týdne se opět přechodně oteplí, nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty stoupat až k 18 stupňům. Rána ale zůstanou chladná a objevovat se budou dál mlhy, o víkendu se opět ochladí a místy zaprší. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Teď se ještě podíváme k nám.
9: Ve většině brněnských částí uspěli v komunálních volbách současné starostky a starostové. Týká se to třeba Bosonoch, Jundrova, Žabovřesk, Komína, Brna Sever, Líšně, Starého i Nového Lískovce nebo Židenic. Opak představuje například Bystrc. Tady zvítězili lidovci a porazili tak kandidátku starosty Kratochvíla.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Aktuálně měříme okolo 15.

0: stupňů Celsia. Odpolední maxima vyšplhají na 17 a čeká nás jasné počasí. V noci teploty klesnou na 4 až 1 stupeň.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
2: Je pondělí, pravé poledne, ahoj, jak se máte dneska? Dobrý, o víkendu v pohodě všechno, užili jste si podzimní víkend, byli jste třeba i s dětmi pouštět draka? Já jo, úplně poprvé, jako táta, bylo to teda neuvěřitelný. Pro mě to byl neskutečný zážitek, zjistil jsem, že je to taková moje nová srdcovka. A jednou, tak možná, že za pár let, tak i nějakou podobnou písní, tak si tenhle ten podzimní okamžik připomenu z roku 2026, až třeba bude rok 2046. I my se dneska s vašimi vzpomínkami dostaneme klidně o 20 let zpátky. A protože je oběd, tak já vás vezmu ještě dál, já vás vezmu do roku 93. A k obědu si dáme takový typický 90-kovej oběd pracovní. Zažili jste tu dobu, kdy jste šli v průběhu práce na oběd do lahůdek nasekanou na stojáka? A existují ještě ty lahůdky, kam jste chodili? Jo, sekačka na stojáka, to prostě to byla klasika. A tak si dáme i my tady na Hit Rádiu skutečnou sekanou. Meatloaf. Překladu do češtiny opravdu sekaná. Rok 1993 a nádherná podzimní balada na start srdcovek.

0: Meatloaf, I'd do anything for love. Velká romantika. Na Hit Radio.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Srdcovka číslo jedna, koukám se tady na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777. Karel mi píše, no jasně, že si pamatuju, chodili jsme takhle s chlapama z práce nasekanou na stojáka do našich oblíbených lahůdek, které už tedy neexistují. Dnes se tam místo toho prodává nějaké oblečení. Bylo to na rohu u náměstí a když jsme neměli chuť nasekanou, tak jsme si dávali ještě většinou 20 deka, závorka čtvrt kila, vlašáku s rohlíkem. Jo, vlašák s rohlíkem, tak to je taky samozřejmě legendární svačina. Někdo samozřejmě neměl vlašský salát, ale místo toho pochoutkovej salát, jo. Ale tohle je teda neuvěřitelná klasika. Jestli to máte rádi, nevzdávejte se toho, ať si kdokoliv říká cokoliv, prostě pořád dál za to bojujte, jestli vám to chutná, tak si klidně zítra udělejte čas jenom pro sebe, dejte si svačinu a dejte si prostě klidně čtvrt kila vlašáku s třema rohlíkama, jako proč ne? Někdy se jako vyplatí bojovat za to, co máme rádi, a někdy je to teda jako úplně zbytečný, jo? A o tom je další srdcovka, kterou tady mám pro vás připravenou na Hit Radio. Dido zpívá o tom, jaké to je, když neustále jako bojuje za svůj vztah a za svou lásku, i přesto, že ví, že už to vlastně je dávno pase. Jo? Dneska se tomu taky mimo jiné říká stalking, ale nezní to tak vznešeně. White flag, bílá vlajka, srdcovka číslo dvě, tady na Hit Radio. Tak mějte pohodové pondělí.

0: Culture Beat a příjemná pondělní srdcovka takhle na rozjezd pracovního týdne.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Když si dáme další srdcovku, tak mám tady další vzpomínku na oblíbenou jídelnu, do které jste chodívávali. Tohle mě baví, tato vzpomínka.
3: Ahoj Jirko, já takhle v tom 93. zhruba jsem jezdil z AVI a chodil jsem, když se sjede dolů Táborskou na Světla, kde se odbočuje doleva na Sinkáč, tak tam byla jídelna. Tuším, že to bylo taky na stojáka a já jsem tam chodil na sekanou s knedlíkem a se zelí. To jsem miloval, to mi dělala babička. Ahoj.
0: Sekaná s knedlíkem a se zelím, to slyším poprvé v životě, ale vzhledem k tomu, že to dělala babička, tak věřím, že to muselo být fantastický. To vyzkouším. Tak to je taková malá inspirace i pro nás. Dámy, pokud teď posloucháte srdcovky a nevíte, co budete o víkendu vařit, což předpokládám, jako, že nevíte nikdy, alespoň to je taková moje vlastní jako zkušenost ze života vždycky, co budeme vařit na víkend, tak zkuste sekanou s knedlíkem a se zelím. Ještě by mě zajímalo, jestli to bude zelí na sladko, anebo zelí na kyselo. Tak prosím ještě o doplnění, jo, stačí do zprávy, za chvilku si to řekneme. My si mezi tím dáme další dvě srdcovky. Ta první, tak ta nás vezme zase o pár let zpátky. Michael Jackson. Jo, tady se na chviličku zastavím, protože Michael Jackson, teď momentálně to hrozný peklo, žijeme ve světě AI, člověk nemůže ničemu věřit a já jsem teď viděl na Instagramu fotku nějakého chlapíka, který ho vyfotili někde ve vlaku, nebo v tramvaji, nebo kde to bylo a vypadá fakt jako Michael Jackson, jo, ale úplně. Říká se, že každý z nás má na světě nějakého dvojníka, ano, i vy ho máte, vaše paní, vaše tchyně, je to tady dvakrát na tom světě, prý. Takže může to být jenom shoda náhod, ale tenhle děda mu teda normálně z oka vypadl, jo? Já říkám děda, protože Michaelovi by teď bylo reálně 68 let. Tenhle hit naspíval, když mu bylo 29 a je to fantastická věc. Srdcovka s číslem 3 a hned po ní Bryan Adams. No a já jsem zvědavý, jestli se dozvíme, jestli teda to zelí je nakyselo a nebo jádiu. A teď I'm bad.

Michael Jackson, který zpívá jsem postel, je to tak, ne? I'm bad, jsem postel, ne? Možná netopír. O čem to sakra je? Tak to nevím, ale už vím, že konečně ta sekaná je normálně jako knedlozelo vepřo, jo, s tím zelíma s knedlíkem, co jsme řešili před chviličkou, takže to je normálně klasický zelí na kyselo. Tak děkujeme moc za tenhle ten tip a my si dáme další srdcovku. To už je pátá srdcovka, za chviličku bude i srdcovka na vaše přání. Tak dáme trochu pondělní romantiky. Brian Adams, Do I Have to Say the Words ve 12.22?

0: Bryan Adams na Hit Radio. Nádherná balada a je to pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Dneska v srdcovkách, tak jsme zavzpomínali na naše legendární jídelny a lahutky, ale zároveň také jsem tady naťukl téma dvojníků. A to je tady jako hodně zajímavý téma, protože to jste se rozepsali na WhatsApp Rádia 777-937-777. Kdy, kde, jakého dvojníka jste potkali i tady jako v Česku? A tohle je třeba hezká zpráva. Ahoj, o dvojnících něco vím, když jsem si doplňovala zboží v jednom obchodním domě. Z pozarohu s košíkem vyjel můj otec, o nějakých 40 let mladší. Jako nekecám, moje prvotní reakce byla ahoj a potom jsem si uvědomila, zarazila se a omluvila. Je tedy pravda, že můj otec celý život v tom městě pracoval. Teď už je tam nahoře, ale pro mě to byl tedy tenkrát šok. A vidíš, teď jsem si na toho svého tátu tak vzpomněla, až mě to dojalo, takže tady mám slzu. Vzpomínám na písničku Táta Dvojty Dika. Bože, je boží. A ti slyšíš? No to je krásná vzpomínka. Tak zdravíme tedy i tam nahoru, třeba nás poslouchá. No a co se týká těch dvojníků, no tak jo, asi jo. A dokonce tady mám zprávu, že prý. Ale že prý, kolik lidí je mi podobných, se uvádí na občanském průkazu, jo. Tak se ptáme, kde a tady. Mělo by to být to první číslo na průkazu. Pokud tam máš nulu, tak ti nikdo podobný není. S proměnutím jsi jediný exot na světě. Tak to já se teda hned podívám, jaký číslo na občanském průkazu mám. 0-1, jo, tak dobrý. Tak děkuju. Ale tak na druhou stranu možná uf, že podobný exot, jako jsem já, už tady není. No a vy se můžete na občanku teda podívat taky, jestli tam máte u toho čísla nulu nebo ne, no. Tak super. Děkuju, moc díky. A teď mi dejte vědět, co byste chtěli slyšet. Za chviličku je tady srdcovka na vaše přání. 777-937-777.
2: Zažili jste už festival, po kterém by se vám chtělo do práce? Teď můžete. Jobs.cz a Práce.cz přinášejí největší festival pracovních příležitostí Career Expo Brno. Potkejte se s top zaměstnavateli, získejte kontakty a otestujte svoje kariérní možnosti. Career Expo Brno 21. a 22. října na brněnském výstavišti. Generální partner skupina ČES. Vstupenku zdarma si zaregistrujte na careerexpo.cz.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
4: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: Světla.
6: Svítí.
5: Stěrače.
6: Stírají, to snad vidíš, ne?
5: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
6: A proč si ho nevyměníš?
5: Protože nevím kde.
6: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
5: Klaxon.
6: Traubí.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě. Nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. hernaudětka.cz. Vždy o krok napřed.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
14: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
17: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
18: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
19: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
18: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
19: Když mobily, tak Mironet.
18: Klikni dvakrát.
20: Nákupy v online shop CZ.
21: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
20: www.onlineshop.cz.
22: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
23: Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hit Radio.

0: Eva Farna a Miraj v duetu Vzpomeneš si ve 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já si vzpomínám, není to tak dávno, co tady Eva Farna seděla, stejně taky Miraj Nevrátil a poprvé vlastně tady představovali tenhle duet vám, kdo posloucháte Hit Radio. Byli tady takhle v jednu hodinu odpoledne. Bylo to moc příjemný. Jo? No jo, ale teď budeme vzpomínat na úplně něco jiného. Budeme vzpomínat na vaše zážitky a také na vaše oblíbené písně. A píše mi Eliška. A píše mi, ahoj Jiříku, já jsem si vzpomněla taky na jednu moji oblíbenou jídelnu, kam jsme chodívávali s holkama ještě na střední škole. Chodili jsme tam na hranolky do trouhelníčku, já nevím, co je do trouhelníčku. Hranolky do trouhelníčku. Přemýšlím, jo, moment, nemůže to být takovej ten papírovej jakoby kelímek vlastně v tom tvaru trouhelníku, že jo, to tak jako dole do špičky, nahoru se pak dávala ještě tatarka. Tak to teoreticky by mohlo být ono. Tak píše, že vzpomíná na hranolky do trouhelníčku a že jim na to dávali nějaký speciální grilovací koření ze zora. A že to byla teda neuvěřitelná ňamina a že s holkama většinou poslouchali YouTube. Tak jestli bych mohl zahrát dneska YouTube a že zdraví své spolužačky na dálku, že ví, že některé z nich určitě teď poslouchají Hit Radio. A že budou vědět. No tak jo, tak když YouTube

Tak co jiného než Vitor Vidáčů? Jste na to připraveni takhle v pondělí zlepšit si náladu? I když jste v práci, tím, že si dáme YouTube? Já myslím, že jo. Nádherná srdcovka na přání, moc za ní děkuju. Další srdcovka na přání bude opět zítra. Zapamatujte si číslo 777-937-777, kam vaše přání můžete posílat. Teď tedy pro Elišku a holky, hodně ze školy.

0: Loved This.
1: Miley Cyrus na Hit Radio ve 12 hodin 43 minut. Dnešní srdcovky jsou za námi. Další budou zase zítra v pravé poledne. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio i s Jirkou Pelnářem, tady se mnou. Za chvíli taky Lucie a nejnovější zprávy. V nich se vydáme po stopách největšího sucha, protože letošní rok je třetím nejsušším obdobím od roku, a teď schválně si jenom můžete tipnout, od jakého roku. Odpověď se dozvíte ve zprávách přesně ve 13 hodin, ale nebojte se popustit úzdu fantazii, pokud myslíte, že to je za posledních 30 let, tak ještě klidně v pohodě přidejte. Do 13. hodiny ještě spousta hitů, stihneme Ava Max, nebude chybět ani Cyril, ani Shakira s hitem Zoo, tedy Zoo, tak buďte s námi.
2: Všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
5: Léto, Brno a MotoGP, to jde prostě k sobě. Grand Prix České republiky se vrací do prázdnin. Zapiš si datum 16. až 18. července 2027. Vstupenky od 890 korun pořídíš už teď na motogpczechia.com a v síti Ticketportal.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit.

0: Wave.cz. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Firma na zážitky.cz.
4: Velký špalíček slaví 25 let. Jak to zde vypadalo dříve a jak se postupně místo proměnilo do dnešní podoby? Přijďte na výstavu fotografií v prvním patře obchodního centra a nahlédněte do historie Velkého špalíčku. Více na velkýšpalíček.cz.
5: Usnula?
6: Asi jo.
5: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
6: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
2: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
9: Tak hurá na Vysočinu.
8: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
9: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
8: Skály a vyhlídky, co berou dech.
9: Rybníky, jezera i koupaliště.
8: Aktivní zábava i adrenalin.
9: A na posilněnu k místní stylové hospodě.
8: Vysočina má co nabídnout.
9: Stačí si jen vybrat.
8: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka až oproku přináší...
10: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
11: Když mobily?
10: Tak Mironet, klikni dvakrát.
12: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
13: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
14: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
16: Do Česka míří, i když se ještě neví kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost. Že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlíky, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
17: Já jsem zrovna chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal.
16: To je taky možnost, co?
17: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
16: Jo, mají ty oranžový kombinésky, no, ale...
17: A tak to nevíš, jestli vyvážejí popelnice, nebo jestli...
18: Pojďte ke mně.
17: Přesně, pojede popelář. Hele, to je on! To je on!
14: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: V závěru dnešního poledne pondělního Ava Max před námi nejnovější zprávy. Lucie nám řekne, co se kde děje. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku v úseku mezi Troubskem a Popůvkami je do 12. listopadu uzavřená silnice, a to z důvodu provádění stavebních prací. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
5: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
6: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a ryzí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu Motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeu města Brna.
7: Hey, this is Ava Max. All the hits.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letošek je třetím nejsuším od roku 1961. Podle webu Intersucho je extrémní sucho v jižní polovině Jihočeského kraje, ale také v částech Jihomoravského a Plzeňského kraje, Vysočiny a Střední Moravy. Naopak oblasti bez rizika sucha se vyskytují hlavně v částech Ústeckého a Libereckého kraje nebo v Beskydech. Na silnici 1/16 pokračují práce na novém obchvatu. V Martinovicích upravují a rozšiřují stávající silnici kolem čerpací stanice. Další plány popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drklová.
9: Na konci října na ní dočasně převedeme veškerou dopravu, abychom mohli pokračovat ve výstavbě nového obchvatu. V místě bude rychlost omezena na 50 km v hodině.
8: Samotný obchvat půjde pak do provozu v roce 2028. Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí vědci Robert Hall a Michael Woodford. Vyvinuli nové makroekonomické modely, na základě kterých mohou včasná opatření fiskální a měnové politiky zmírnit výkyvy ekonomiky. Po týdnu také končí vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění. Teď se podíváme k nám.
1: Několika incidenty se v rámci komunálních a senátních voleb zabývali jihomoravští policisté a strážníci. Žádný z nich ale nebyl vážný. Oznámení přijali z Hrušovan nad Jevišovkou, brněnských Černovic nebo třeba Brna středu. Například ve Znojmě pak někdo poškodil volební banery a další člověk slovně napadal volební komisi.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Dnes nás v Brně a na jihu Moravy provází proměnlivá oblačnost, jen ojediněle dojde na přehánky. Na teploměru čekejte nejvýš 17 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne na Hit Radio pokračuje.

Pokračuje dál, pokud se vracíte akorát teď po obědě zpátky do práce, no tak nějak to zvládněte. Ono to za chviličku skončí, nebojte se, pak už bude úterý a bude to v pohodě. Než abyste se takhle po volebním víkendu v práci s kolegama dohadovali a bavili o politice a o volbách, tak pojďme si na Hit Rádiu povídat o něčem úplně jiném. A to je o naší budoucnosti, jo? Respektive o našich dětech, protože děti jsou naše budoucnost, jo? Takže o dětech. Máte děti? A je nějaká vlastnost, u který jste si stoprocentně jistí, že ji zdědili po vás, anebo po vašem partnerovi či partnerce? Dejte vědět na 777-937-777. Zjistíme dneska, jestli je pravda, až tě nevyčuráš. Tak dejte vědět, teď Dua Lipa na Hit Radio.

0: Reggae and Bowman na pondělní odpoledne. Za chviličku bude čtvrt na dvě, za chvíli taky přijdou děti domů ze školy. No až dneska odpoledne budete zase peskovat za něco, tak se zamyslete nad tím, jestli to nedělají, protože jste to sami dělali i vy, když jste byli malí. Jo? Říká se, že geny nevyčuráš, a tak se vás ptám, jakou vlastnost po vás vaše děti mají. Tak Lenka třeba píše: zdravím do rádia, po manželovi dcerka zapomíná věci a po mně je zase nedočkavá. Tchyně je taky učitelka, takže si doma po škole hraje občas na školu. Ano, ty geny tam prostě jsou. Tohle taky hezký. Robert, je to pravda, můj syn má tu skvělou vlastnost mé ženy, a to, že mě dokáže vytočit ve dvou vteřinách. Boží. Lucka, ahoj Jiříko, tak moje děti jsou celá já, drzí podměšilové, protože vím, že to mají po mně, nemůžu se na ně zlobit, ale do téhle doby se jim vlastně drzost hodí. Měj se hezky, Lucka. Lukáš, čau Jirko, a co tvoje děti? Dobře, děkuju za dotaz. Jasně, můžu odpovědět, je to jednoduchý. Ale zrovna včera, tak jsme byli s tím mým nakupovácům u 4 roky a tam jsem se teda přesvědčil, že je můj. Jo, normálně jsem prožil test DNA v přímém přenosu. Chtěli jsme pouštět draka, takže jsme šli do hračkářství a malý se mě ptal, jestli si může vybrat i nějakou hračku. Říkám, OK, jasně, tak se projdi. Tak si prošel celý to hračkářství a najednou slyším: tati, tati, tati. Jsem tam přiběh a on říkal: prosím, prosím, prosím, tohle chci, tohle chci. Tak já tam přijdu, že jo, koukám. A on si úplně ze všech těch hraček, úplně ze všech, vybral za 39 korun malý umělý hovínko. Já na něj koukám, říkám: kámo, vážně? A on: že ho musíme koupit, že ho dáme doma na zem a tím vystrašíme mamku. Já jsem se tam normálně málem rozbrečel, já byl tak dojatej. Říkám: kámo, ty jsi celý já. No jasně, přesně takhle, já jsem jako malý vystrašil i moji mámu. Takže, jak říkám, test DNA. No tak buďte pyšní na ty vaše ratolesti. Jsou to vy?
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

0: a Steve na Hit Radio. Jak byste na tohle tančili? Co byste na to tančili? Člověk vlastně jako neví, ale když se tak jako dívá na Stardance a slyší tam ty nové moderní písně a vidí, že se na to tančí prostě Jive, Čače a tak, tak si říká, páni, to by mě nikdy ani nenapadlo. Měli jste to tak podobně, dívali jste se o víkendu na Stardance? Ten první díl, kterým to teď odstartovalo, tak byl asi jako nejsledovanější za posledních x let, protože všichni chtěli vědět, jestli je pravda, že opravdu duo Eben Kostková končí. A ano, sami to hned v úvodu tedy potvrdili, že po 20 letech budou končit. Jinak, když vezmu kolem a kolem, co se tam všechno odehrálo v tom prvním díle, tak já nevím, jestli nejvíc zarážející je, že Vojta Dyk je momentálně na prvním místě, že má 30 bodů. Nebo to, že vlastně to hodnocení obecně bylo strašně vlastně jako nízký. A nebo je nejvíc zarážející na tom, že Stardance už je 20 let. Protože ve chvíli, kdy to opravdu jako řekli, že po 20 letech budou končit, tak si člověk říká, no není možný, ne? Že už 20 let se na to člověk dívá, že už 20 let je takováhle televizní soutěž a my se na ní pořád těšíme. No zajímavý. Co vy? Co si myslíte o prvním díle Stardance? Klidně můžete napsat na 777-937-777 a já za chviličku zahraju něco, na co byste si klidně zatančit mohli. Havana od Camila Cabello a Young Thug. Tak buďte s námi.
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
1: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
1: Pivní stáj v Brně na Veveří.
3: Špičáku, ty nějak záříš?
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
3: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
6: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
7: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
6: Hotel Pegas.cz.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení ve Velemíně u Litoměřic za 1 768 000 korun, zahrada ve Šlapanicích na Brněnsku za 1 452 500 000, les ve Slabčicích u Písku za 32 000, louka ve Strážné u Ústí nad Orlicí za 60 000 a les ve Strážné za 284 455 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
10: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
11: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
12: Ty v Bauhausu nevedeme.
11: A Auschus našel byste?
12: To vás zklamu, bohužel.
11: Tak aspoň křát nebo nějaký šmejdy.
12: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
13: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
14: se to má podařit. Lásko, jaký bys chtěla auto?
15: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
14: Ale já myslel, jakou barvu.
15: Barvu? Já tak to nevím.
14: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
16: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
17: kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bard.cz
18: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
19: Hele, koukej, kapr, a co jsi vytáhl ty?
20: No, pneumatiku.
19: Lidi hází pneu všude možně. Já nakupuju u pneubos.cz. Starý gumy tam odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
20: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
21: Pneubos.cz, váš spolehlivý dodavatel pneumatik. A hlavně, pneu patří na sběrná místa, ne do vody. Pneubos.cz.
22: Nová prodejna, nové značky, nová inspirace. Vido na Rašínově 1 v Brně vás zve do světa krásných přízí, kvalitní galanterie a prémiových značek, které jsme pro vás nově vybrali. Čeká vás zrenovovaná prodejna, spousta novinek a ještě větší výběr pro vaše tvoření. Ať už pletete, háčkujete, šijete nebo prostě jen milujete krásné věci, u nás si jistě vyberete. Přijďte se podívat. Těšíme se na vás ve Vido na Rašínově 1 v Brně. Vido s y.cz.
23: Thank you.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

Trocha kubánských rytmů na pondělní odpoledne. Posloucháte Hit Radio. Jet na Kubu, to je taky docela drahá sranda. Na druhou stranu, co teď taky není drahýho, že? Ani do Německa už se nevyplatí jezdit pro benzín, ale jogurty, ty tam asi ještě pořád levnější mít budou. Když už jsem zmínil Německo, pojďme si dát na Hit Radio taky německýho DJ jménem André Tanneberger. Znáte? Možná vám tohle vůbec nic neříká. Možná, když řeknu jeho pseudonym ATB, tak budete vědět. Možná ne. A co když takhle vám ukážu nějakou jeho práci? Tohle asi poznáváte. 9pm je taky dobrá věc. No a právě DJ ATB tak se zhruba před nějakýma 25 lety spojil taky s jednou partou, která v roce 2000 vydala nádherný hit, ale moc se nechyt. No a tak udělal to, co dělá každý jiný DJ, že ten hit prostě vzal a že ho upravil podle svýho. No a nakonec je to první hit, se kterým i on sám se dostal do top 10 v jeho rodném Německu. No a protože i dneska na Hit Radio mezi 18. a 21. hodinou můžete poslouchat náš pořad Hit Radio Classic, kde se vracíme o spoustu let zpátky, tak pojďme si dát takovou malou ochutnávku toho, co třeba i dnes večer můžete slyšet. Jdeme tedy o 20 let zpátky, ATB a Roberta Harrison na Hit Radio Let You Go.

0: Je 2:45, posloucháte Hit Radio, tohle byl Mark Ember. Píšete teď někomu zprávu? Pokud ano, používáte smajlíky. A napadlo vás někdy, jak ten smajlík vypadá ze zadu? Takhle, jestli pořád používáte smajlíky, jakože dvojtečka a závorka, tak tohle není zpráva pro vás. Ale je mi jasný, že vás ráno už bolí záda hodně. V tom se ten věk taky odráží. Každopádně, jestli používáte normálně klasicky jako smajlíky, tak mysleli jste někdy nad tím, jak vlastně ten smajlík vypadá zezadu? Už známe totiž odpověď. Můžete ji vidět. Já jsem to dal teďko do storíčka k sobě na Instagram. Můžete se podívat. Jirka Pelnář. Mám to tam hned ve storíčku. Napište mi k tomu, jestli jste si to taky takhle mysleli. A jestli byste tohodle smajlíka náhodou taky nepotřebovali někomu rovnou poslat. Neuvěřitelný, co se člověk dozví v roce 2026. Za chviličku. Linkin Park, taky Demi Lovato a nebude chybět ani Olga Lounová. A pak Lucie a nejnovější zprávy na Hit Radio. Tak buďte s námi.
1: Zažili jste už festival, po kterém by se vám chtělo do práce? Teď můžete. Jobs.cz a Práce.cz přinášejí největší festival pracovních příležitostí Career Expo Brno. Potkejte se s top zaměstnavateli, získejte kontakty a otestujte svoje kariérní možnosti. Career Expo Brno 21. a 22. října na brněnském výstavišti. Generální partner skupina ČES. Vstupenku zdarma si zaregistrujte na careerexpo.cz.
2: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Nová prodejna, nové značky, nová inspirace. Vido na Rašínově 1 v Brně vás zve do světa krásných přízí, kvalitní galanterie a prémiových značek, které jsme pro vás nově vybrali. Čeká vás zrenovovaná prodejna, spousta novinek a ještě větší výběr pro vaše tvoření. Ať už pletete, háčkujete, šijete nebo prostě jen milujete krásné věci, u nás si jistě vyberete. Přijďte se podívat. Těšíme se na vás ve Vido na Rašínově 1 v Brně. Vido.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penaltě.
13: Už nespadne, když páříme s klukama.
12: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Máš u sebe korunu?
16: Na co?
15: Na novou vanu ze Senesy.
16: Odkud?
15: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
16: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
17: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
14: Když potřebujete brýle, tak
18: Bob Optik.
14: Když kontaktní čočky, tak
18: Bob Optik.
14: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
18: Bob Optik.
14: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
18: Bob Optik.
14: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
19: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: částečně omezen. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odjel s podnikateli na návštěvu Indie. Cesta potrvá do čtvrtka a společně navštíví vedle Dílí také Bengaluru a Bombaj.
12: Naší ambicí je prodávat a prodat Indii další vlaky, letadla, strojírenství a obranný průmysl. Nejedeme tam na blind, to celá řada kontraktů je tam předjednána.
11: Delegaci podle Havlíčka přijme také premiér Modi. V plánu je dále setkání s ministry dopravy, letectví, obrany nebo energetiky. Na České hory dorazil sníh, na Sněžce napadla slabá souvislá vrstva. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Ve zhruba 150 francouzských supermarketech přestaly fungovat lednice a mrazáky. Řada čerstvých nepomražených potravin se zkazila, informují o tom tamní média. Jednat se mělo o kybernetický útok. Škody jsou velké. Teď se podíváme k nám.
0: Ve většině brněnských částí uspěly v komunálních volbách současné starostky a starostové. Týká se to třeba Bosonoch, Jundrova, Žabovřesk, Komína, Brna Sever, Líšně, Starého i Nového Lískovce nebo Židenic. Opak představuje například Bystrc. Tady zvítězili lidovci a porazili tak kandidátku starosty Kratochvíla.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: V Brně a na jihu Moravy nás dnes provází proměnlivá oblačnost. Sprchne jen ojediněle a teploměr ukáže nejvýš 17 stupňů Celsia.
9: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
13: Pondělní odpoledne pokračuje dál, doufám, že dneska máte dobrou náladu, pokud ne, tak poslouchejte dál Hit Radio, já vám ji zkusím zlepšit, pokud ano, tak neposlouchejte nikoho kolem sebe, aby vám ji náhodou neskazil. Máme 3 minutky po 2 hodině odpolední, trošku šlápnem na plyn, že jo, zaředíme tam dvojku, ať nám to odpoledne ještě ujíždí a utíká něco rychleji. Rockset, za chviličku Poetika bude taky a teď Weekend Blinding Lights, posloucháte Hit Radio, fajn pondělí.

0: Na pondělní odpoledne Roxette Joyride je 14 hodin 11 minut. Joyride je vlastně riskantní, bezstarostná jízda většinou kradeným autem. Zajímavý nápad na písničku, o tom žádná. Vy se tím ale nenechte vyhecovat, jo, protože tenhle Joyride často končí za mřížema. Místo toho mám pro vás jiný tip. Můžete mít svůj kousek bitcoinu. Máte nějaký bitcoin? Takhle jestli jo, tak to vám gratuluju. Jestli ne, tak můžete mít, protože banky ho teď začaly nabízet. Třeba Partners banka dovoluje koupit si bitcoiny přímo ve své bankovní aplikaci. Žádný registrace, žádný složitý nakupování, kousek vám dokonce dají zadarmo. Teď mají akci, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Tak pokud vás tohle zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak to udělejte přesně takhle. Stačí si stáhnout aplikaci Partners banky a zadat kód BTC500. No, a kus bitcoinu je váš.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte Hit Radio, Lost Frequencies, crazy, tedy bláznivý. Jestli máte pocit, že vy sami jste tak trošku crazy, už ze všeho, co se kolem vás děje, anebo naopak, že vy jste úplně naprosto normální, že všichni kolem jsou crazy, všichni jsou blázni, jenom vy letadlo, jak se říká, tak mám pro vás zajímavý tip, který teď na podzim se navíc jako docela jako hodí, protože teď se všude štípe dříví, chystá se dřevo na zimu a tak podobně. A ve Spojených státech tak teď mají horkou novinku, že pokud ze sebe chcete dostat jako napětí, který máte v práci nebo doma, tak že není nic lepšího, než vzít sekeru a házet s ní na terč. Tohle je jako zajímavá věc. Jako člověk, když se nad tím zamyslí, když to bude nějaká malá sekirka, že jo, tak to asi jako nic extra, ale když byste vzali normálně tu velkou sekeru, teď se napřáhnete, trošku ji rozhoupete, dáte ji za hlavu a pak ji jenom takhle pustíte, tak přesně se dovedu představit, jak ten stres z vás vlastně jako odletí. A ještě navíc, když trefíte toho, kdo teda... ten terč, když si to představíte, někoho místo toho terče, tak ten stres potom je fakt jako pryč. Takže můžete to vyzkoušet, no. Házet sekerou, proč ne? Jsme házeli hošíma věcma. Za chviličko Marek Ztracený, bo Kaskáda.
1: Zažili jste už festival, po kterém by se vám chtělo do práce? Teď můžete. Jobs.cz a práce.cz přinášejí největší festival pracovních příležitostí Career Expo Brno. Potkejte se s top zaměstnavateli, získejte kontakty a otestujte svoje kariérní možnosti. Career Expo Brno 21. a 22. října na brněnském výstavišti. Generální partner skupina ČES. Vstupenku zdarma si zaregistrujte na careerexpo.cz.
2: trenirkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do Auto ESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Když potřebujete brýle, tak...
16: Pop Optik!
15: Když kontaktní čočky... Tak. Bob Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak. Bob Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí. Bob Optik. Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
16: Under Armour makes you better.
17: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na Under Armour CZ.
18: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
19: Ale tohle vypadá dobře.
18: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
19: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
18: Vypněte obrazovku.
20: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
18: Rezervace na restaurantweek.cz.
21: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
18: Kudy?
21: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

vše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

Miluj si mé boty, tak i tohle je píseň, kterou Marek Ztracený určitě zahraje na svých šumavských koncertech. Letos přichystal tedy novinku, a to koncerty u něj doma. Ne tedy v obýváku, ale na Šumavě. Každý koncert jen pro tisícovku lidí. To znamená, že oproti letenský plány velmi, velmi komorní koncerty. Lístky byly pryč rychleji, než předvěděli koupit, tak vám gratuluju. A pokud ne, no tak se vyplatí sledovat i sociální sítě Hitrádia. My vám tam určitě nějaký záznam z koncertů hodíme. Je 14 hodin, 34 minut, posloucháte Hitrádio a tohle jsou Bon Jovi.

0: Cyrus a její konec světa. Od jednoho hudebního kritika ze Spojených států jsem četl, že tato píseň zní jako babí léto. No tak krásný, to se nám hodí, protože babí léto se znovu vrátí. Dokonce tento týden, na konci týdne má být odpoledne až 18 stupňů Celsia. Kdo se taky vrátí, tak to bude Ed Sheeran. A stihneme ho ještě do 15. hodiny. Stejně tak jako Evu Farnou, taky Pink a nebude chybět ani Axwell a Ingrosso. No a taky se dneska vrátí po víkendu naše odpolední show. Ta se na vás těší od 15 hodin. Já jsem Jirka Pelnář a uslyšíme se tady na Hit Rádiu zase zítra ve 12 hodin. Ve 12 začnou vaše oblíbené srdcovky. Tak se smějte.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Věděli jste, že každá sněhová vločka je unikátní? Stejně tak i naše interiéry z Nadopu. Navrhujeme je tak, aby přesně vystihly osobnost každého z vás. Tak proč nebýt jedinečný? Objevte všechny možnosti na našem showroomu v Ořechově www.nadop.cz.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Světla?
5: Svítí.
4: Stěrače?
5: Stírají. To snad vidíš, ne?
4: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
5: A proč si ho nevyměníš?
4: Protože nevím kde.
5: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
4: Klaxon.
5: Traubí.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr.
6: Rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Máš u sebe korunu?
14: Na co?
13: Na novou vanu ze Senesy.
14: Odkud?
13: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
14: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
15: Náš výkup je teď totální hardcore.
16: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
20: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krásné odpoledne z Hit Rádia City Brno. Vítá vás Peťa Březinová. Já jsem teda sama, tak doufám, že nepohrdnete pouze mnou, protože Davča Máčala se rozhodl, že si bude celý týden válet šunky někde na Sicílii, ale takhle jako cestování je důležitý, my mu to budeme přát. Doufám, že všichni i vy, posluchači Hit Rádia City Brno, a já mu jako trošku závidím, že tento týden vzal obloukem, jo. Že vzhledem k tomu, že Pisárecký tunel, že jo, tunel Hlinky, tak tam je zastaven provoz kvůli opravě, jo, a je to až do 20. listopadu. Tak já jako mám zásadní otázku. Dostali jste se vůbec dneska do práce tak, jak jste měli? Protože já si myslím, že to Brno tak rozhodně nevypadalo, ale doufám,

0: na náš WhatsApp Hit Radio City Brno a naše číslo je 720 890 848. Tak si nás uložte.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová přeje hezké odpoledne. Maximální prodejní ceny pohonných hmot v úterý vzrostou. Cenový strop u nafty se proti víkendu a dnešku zvýší o 69 haléřů na 48,36 koruny za litr. U benzínu pak vzroste o 37 haléřů na 46 korun a 85 korun za litr. Nevyplývá to z dnes zveřejněného cenového věstníku. Francie a Německo už brzy uzavřou dohodu o ochraně evropského automobilového průmyslu. Dnes to na pařížském autosalonu oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Dohoda by následně měla pomoci jednáním na úrovni Evropské unie, informuje o tom agentura AFP. A u Francie ještě zůstaneme, kyberútok tam vyřadil chladicí zařízení asi ve 150 supermarketech. Zkazila se díky tomu část čerstvých i mražených potravin. Škody jsou podle médií značné. Celá situace se ale vyšetřuje. No a hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny. Tak moc gratulujem.
0: 16 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí, no prostě už se nám ochladilo a ten podzim jako podzimu je hezky. Byť teda vidím, že sluníčko ještě rozhodně vykoukne do toho západu. Co se týče nočních teplot, tak klesnou až na 4 stupně, takže to už je velká zima. No ale zítra sluníčko bude celý den, mělo by se ukázat, hlavně odpoledne až do západu. No a má být 16 stupňů, tak si to užijeme.
1: Hit Radio City Brno.
0: A já vím, že je pondělí a to bývá těžký, ale já doufám, že s námi se stane ve skvělý pondělí, tak pojďme na to. Teďka Zmiraj.

David Guetta, tedy Swims a Townsend High na Hit Radio Set Brno. A já bych chtěla, abyste si teď představili jednu věc. Je ráno, třeba klidně i pondělí, úterý, to je úplně jedno, jaký den, jo? Myslím, že všední, jo? Takže vstanete, chcete si udělat kavčou, vzít si pastu, vyčistit zuby, obléce a vyrazit do práce. Možná někdo spěchá, takže bude utíkat, jo? To je úplně jedno, ale je to obyčejné ráno, které zvládáme automaticky. Ale co kdybychom to udělali se zavřenýma očima? A jako nejen to ráno, třeba dojít v Brně na zastávku, poznat správnou šalinu, nakoupit si nebo přečíst i jako zprávu v telefonu, že jo? A přesně proto vám dneska chci připomenout jednu moc hezkou akci. Dneska totiž začíná v Brně Bílá pastelka. A je to vlastně celorepubliková sbírka, která pomáhá nevidobým a nevidomým, slabozrakým lidem žít co nejsamostatnější život. A víte, co je na tom krásný? Že jako za minimálně 40 korun, což stojí ta bílá pastelka, jo, tak ta může pomoct třeba s tím, aby se člověk, který přišel o zrak, tak znovu naučil bezpečně pohybovat právě po městě, pracovat s telefonem nebo se jako postaral sám o sebe. A letos už je to nějaký 27. ročník a dobrovolníky potkáte v ulicích až do středy, jo, tak si jim nevyhýbejte. Já jsem třeba jednou zkusila se pohybovat se zavřenýma očima po bytě, jo. A jako pro moji nohu versus stůl v obyváku, o který jsem zakopla asi 5krát, to skončilo se skóre jako 0,5. No. Takže já si říkám, že 40 korun je jako dneska částka, za kterou už si lezde nekoupíte ani pořádné kafe. Takže jestli v Brně dneska potkáte dobrovolníky s bílýma pastelkama, tak už víte, proč stojí za to se za chvilku, nebo na chvilku spíš zastavit a mít jí doma.

0: Panic at the Disco na Hit Radio City Brno, High Hopes. Když to dáme nějakým volným překladem, tak jsou to velké naděje, možná velká očekávání. A já mám teďka velká očekávání od vás. Jinak, abyste to nepochopili špatně, jo? Já nechci, abyste na sobě cítili nějaký tlak, jenom potřebuju pomoc. Protože Davča Máčela, můj kolega z odpolední show, tak on se rozhodl, že mě tady na týden nechá a odletěl s přítelkyní na Sicílii. Tak já si říkám, aby mu nebylo tak velké smutno, co kdybychom pro něj vymysleli nějaký úkol, co tam musí splnit. Co? Pojďte mi pomoct, to bude sranda, hlavně teda pro nás, já nevím, jestli pro něj. Takže napište na náš WhatsApp 720 890 848, co byste rádi, aby tam splnil, a já mu zítra zavolám. Já přemýšlím, co bych vymyslela já, ale po mně to asi nechce. Třeba, že by se musel tam přidat k nějaké italské mafii. No vidíte to, já vymýšlím samý blbosti. Musíte mi pomoct.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No, jako já.
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
3: Zažili jste už festival, po kterém by se vám chtělo do práce? Teď můžete. Jobs.cz a Práce.cz přinášejí největší festival pracovních příležitostí Career Expo Brno. Potkejte se s top zaměstnavateli, získejte kontakty a otestujte svoje kariérní možnosti. Career Expo Brno 2. října na brněnském výstavišti. Generální partner Skupina ČES. Vstupenku zdarma si zaregistrujte na careerexpo.cz.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Gravitrax Spiderman.
7: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
6: Když stavebnice, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
11: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
12: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
13: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
14: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
13: a poctivé pivo z místních pivovarů.
14: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
13: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Náš výkup je teď totální hardcore.
17: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem.
18: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
19: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
20: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
21: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

In for the weekend na Hit Radio City Brno. A já začínám mít pocit. Já začínám mít pocit, že Davče Máčola udělal jednu takovou zásadní chybu. On si totiž myslel, že když mě tady nechá celý týden samotnou a odletí si se svojí přítelkyní na Sicílii, tak bude mít naprostý klid. No nebude, protože já jsem vás před chvílí poprosila, abyste mi pomohli vymyslet nějaký úkol, jo, který bude muset Davča na Sicílii splnit. A musím říct, že někteří z vás jsou opravdu kreativní, tak se mi líbíte. Třeba Jitka mi napsala, ať zaspívá na nějakém náměstí, kde bude hodně lidí, nějakou českou lidovku a hlavně na hlas. A tak on to jinak ani neumí než na hlas, takže to si myslím, že je v pohodě, to se mi líbí. Potom Pavel píše, ať natočí video, jak vysvětluje Italovi, proč máme na brněnském náměstí orloj, ze kterého padají kuličky. Jako tohle podle mě nevysvětlí nikdo nikomu, jo? To může pochopit jenom Brňák, ale dobře, klidně se může o to snažit, jo? Potom Monika, ať naučí Itala české slovo nejne, no já to ani neřeknu, nejne obhospoda, nejne, nejne obhospoda vařovatelnější my, jak vidíte, to je to nejdelší slovo naše, na světě snad, ne? Já myslím, že to má program na celý týden, než se to naučí on a potom až to, aby to naučil toho Itala a hlavně to zvětší ta video, že jo? A pak ještě Alda tady píše, že Davča musí naučit Itala jednu větu v brněnském hantecu, třeba jsou z Brna, jezdím šalino a naše lingráku čekám na kamoša. No, já mám pocit, že jejich romantický výlet dostane úplně jiné grády a to díky vám. Jsem.

jsem tři trubky, jeden bupen, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: To byla Meduza, James Carter, Ellie Due, Bad Memories na Hitrádiu City Brno. Já doufám, že špatné vzpomínky nebudete mít na tohle, protože já se ptám, jestli jste někdy zkoušeli špičkou jazyka dosáhnout na špičku nosu. Jako já mám pocit, že jsem nikoho takového nepotkala. Jako jestli to někdo zvládne, tak nám to prosím vás pošlete. Každopádně já vím o někom, kdo si oblízne podle mě chlupy na hlavě, jo? Jako takhle, není to člověk, jo? Je to Ozzy, ale ten Ozzy není člověk, je to pes z Oklahomy. A on se normálně zapsal do Guinnessovky knihy rekordů, protože jeho jazyk je dlouhý 20 cm. Chápete to? Já jako nejsem jako znala takhle, jako co se týče délky, jo, ale jako je to strašně moc a jeho majitelka, navzdory tomu, jak dlouhý jazyk má, tak říká, že není spíš jako takový ten olizovací typ, který by vás, jako když přijdete domů, tak by vás olízal spíše skákací typ, jo. Každopádně zkuste to a udělejte si hezčí pondělí a doufám, že hezčí pondělí vám vykouzlí i naše hudba na Hitrádiu City Brno. Posílám třeba Clean Bandit, Imagine Dragons anebo Alexe Vorena.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Špičáku, ty nějak záříš?
3: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
2: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
3: Fakt?
2: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
4: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
5: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
7: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
6: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
7: To musím mít!
6: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
7: tak Mironet! Klikni!
8: Léto, Brno a MotoGP, to jde prostě k sobě. Grand Prix České republiky se vrací do prázdnin. Zapiš si datum 16. až 18. července 2027. Vstupenky od 890 korun pořídíš už teď na motogpchekia.com a v síti Ticket Portal.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Když potřebujete brýle, tak
12: Pop Optik.
11: Když kontaktní čočky, tak
12: Pop Optik.
11: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
12: Pop Optik.
11: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
12: Pop Optik.
11: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Čínasky nám udělali krásný závěr té 15. hodiny, ale z hůru do té 16. s nejlepším dopravním infem z Brna okolí, co se týče samozřejmě dopravy. Podíváme se na obchvat Pohořelic směrem do Brna, tak tady bouralo osobní auto s nákladním a tady doprava teda zpomaluje. A je to půl hoďky stará informace. Potom tu máme Znojmu a je to ulice 28. října, tak tady bouračka dvou osobních aut, takže projíždíte opatrně. A to je přímo teďka aktuální informace. Potom na Brněnskou Pozořice, ulice na městečku, tady boural osobní auto s cyklistou. Nehoda je se zraněním a projíždí se jedním pruhem stále. A když se podívám, tak stále D1 200 km ve směru z Vyškova do Brna. Tady byla bouračka a stále se vyšetřuje dvou osobních aut a tady doprava taky zpomaluje. No a pokud máte něco důležitého na vaší trase, o čem bychom měli vědět, tak rozhodně pošlete hlasovku nebo zprávu na náš WhatsApp 720 890 848.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: matracezahubičku.cz.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo nad

0: nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
4: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy a vytvořil tak slabou sněhovou vrstvu. Podle meteorologů jde o první den této zimy, kdy některá ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu zaznamenala souvislou sněhovou pokrývku. Sněžit začalo už v neděli, kdy se sníh objevil také na hřebenech Jizerských hor a na Šumavě. Čeští a slovinští vojáci společně cvičili boj v zákopech na Slovensku. Procvičovali při něm pohyb, obranu přiděleného prostoru a obsazování zákopu. Cílem bylo zdokonalit taktické postupy a posílit vzájemnou spolupráci. Na svém webu o tom dnes informovala česká armáda. Na severu Evropy skončil Nobelovský týden. Jako poslední udělili ve Stockholmu Nobelovu cenu za ekonomii. Tu získala dvojice amerických vědců. Od minulého pondělí byly postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu nebo mír. No a příští ročník atletické diamantové ligy začne 7. května roku 2027 v Dauhá. Finále seriálu elitních mítingů se uskuteční 25. a 26. srpna v Curychu. Termínovou listinu dnes zveřejnili pořadatelé v tiskové zprávě.
5: A my pro vás ještě mapujeme situaci z pohledu městské hromadné dopravy. Proto volám na dispečink dopravního podniku města Brna, tam je Jirka Fec. Ahoj Jirko, jak to vypadá se situací ohledně uzavření Pisáreckého tunelu?
6: Ahoj do studia a také zdravím všechny posluchače Hit Rádia City Brno. V souvislosti uzavření Pisáreckého tunelu se aktuálně autobusové a trolejbusové linky v oblasti Pisárek a Bohunic zdrží do 10 minut. Posluchače také upozorním na změnu trasy linky E56.
5: A jak to vypadá se situací na jihu Brna?
6: V tomto případě se zaměříme konkrétně na ulici Kšírovu, kde by v odpoledních hodinách měla skončit mimořádná výluka z důvodu havárie vodovodu. V každém případě budeme informovat cestující v aplikaci DPMB Info, na sociálních sítích a také na webu dpmb.cz.
5: 15 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí, máme převážně oblačno, polojasno, no ale zítra. Tak to se nám ukáže sluníčko v úplně celé parádě, protože má být celý den jasno, 16 na teploměru a ve středu má být dokonce 18 stupňů, to není vůbec špatný.
2: Hit Radio City Brno.
5: Jak často chodíte do restaurací a nebo už jen objednáváte domů? A je to vůbec dobře? Za chvilku to probereme. Teď Alan Walker.

Depeche Mode, Enjoy the Silence na Hit Radio City Brno. Jako ticho, to si můžeme užívat úplně každý den. Ale co takhle někam zajít mezi lidi? Jak často si dneska vlastně zajdete do restaurace? Myslím tím, že se hezky obléknete, sednete si ke stolu, nikdo vám přinese jídelní lístek a vy si užíváte, že dneska nemusíte jako vařit, prostírat a hlavně umývat nádobí. Nebo jako už je to tak, že jsme spohodlněli. A místo večeře v restauraci prostě radši objednáme jídlo, pak se hádáme o tom, co si pustíme a v teplácích, teplákách přímo z krabičky to papáme. Jako ono je to občas fajn, ale není to trošku škoda, že se jako vytratila ta návštěva restaurací? No, já si totiž myslím, že jít do restaurace není jenom jako o tom se najíst, to má být zážitek. Dát si něco, co bychom si třeba doma nikdy neuvařili, ne že bychom to neuměli, nebo vlastně já to třeba určitě neumím, jo, vy to možná umíte, ale objevit nějaké nové chutě. A to tento víkend v Brně jako platí dvojnásob, protože začíná zítra Restaurant Week v Brně. A to je jako festival, možná ho velmi dobře znáte, protože už je tady po několikáté. A vy můžete vyrazit do vybraných restaurací a ochutnat speciálně sestavená několika chodová menu, jo? Za předem danou cenu. Takže se nemusíte jako třást jak drahý pes, že si říkáte, ježišmarja, kolik to bude stát na tom účtu. Ne, v pohodě. Ale jako nenechte se mýlit to, jo? Já už jsem taky ten typ, že objednáme si domů, v teplácích sníme. Takže dneska se trošku té večeře, která je taková ta slavnostní, než se zítra zahájí Restaurant Week po celém Brně, tak já se toho trošku bojím. Jdeme tam, jo. A já jsem se koukala, jaké tam je meníčko, abyste i vy věděli, na co se případně v Brně můžete těšit, jo. Akorát, že bych si k tomu měla vzít překladač tam, protože tady je jako telecí rilec, to jako znám, sice nevím, co to je, ale znám to, jo. Lanýžový žloutek, no, tak to asi půjde, ne? Karamelová šalotka, grilovaná fokáča, to znám, ale guanciale, tak to vůbec nevím, okolo toho jsem nikdy nešla. No a potom hlavní, jo, tady je surf and turf, tak to... Jaj, víte, co já budu muset, já si koupím normálně červený šaty, jak to měla ta Julia Roberts, abych prostě seděla, možná tam budou i ty svině klouzavý.

0: Doufám, že máte krásné odpoledne pondělní s Hitradiem City Brno. Tohle je Calvin Harris a Rihanna. A schválně, u koho doma to každý večer vypadá následovně. Uděláte si nějakou véču, hodinu vybíráte zajímavý film nebo seriál, potom najdete a vy nebo vaše polovička po 10 minutách, když dobře, tak usínáte. Takže jeden film máte třeba na měsíc a máte chuť si vyrvat vlasy. No ale řešení to je a vlasy zůstanou tam, kde mají. A je to Brno 16. Abyste věděli, co to je. Ono se tomu dřív říkalo Brněnská 16. Je to filmový festival, ale krátkých filmů. Takže neuvěřitelné se stane skutečností. Aspoň jednou se stane, že dokoukáte ten film dokonce v jeden jediný den a večer. To je dobrý, ne? No víc vám o tom řeknu za další muziku, což je Poetika a nebo Chad Kruger.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Zažili jste už festival, po kterém by se vám chtělo do práce? Teď můžete. Jobs.cz a práce.cz přinášejí největší festival pracovních příležitostí Career Expo Brno. Potkejte se s top zaměstnavateli, získejte kontakty a otestujte svoje kariérní možnosti. Career Expo Brno 21. a 22. října na brněnském výstavišti. Generální partner skupina ČES. Vstupenku zdarma si zaregistrujte na careerexpo.cz.
3: Věděli jste, že každá sněhová vločka je unikátní? Stejně tak i naše interiéry z Nadopu. Navrhujeme je tak, aby přesně vystihly osobnost každého z vás. Tak proč nebýt jedinečný? Objevte všechny možnosti na našem showroomu v Ořechově www.nadop.cz.
4: Světla?
5: Svítí!
4: Stěrače?
5: Stírají, to snad vidíš, ne?
4: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
5: A proč si ho nevyměníš?
4: Protože nevím kde.
5: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
4: Klaxon!
5: Traubí!
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Nová prodejna, nové značky, nová inspirace. Vido na Rašínově 1 v Brně vás zve do světa krásných přízí, kvalitní galanterie a prémiových značek, které jsme pro vás nově vybrali. Čeká vás zrenovovaná prodejna, spousta novinek a ještě větší výběr pro vaše tvoření. Ať už pletete, háčkujete, šijete nebo prostě jen milujete krásné věci, u nás si jistě vyberete. Přijďte se podívat. Těšíme se na vás ve Vido na Rašínově 1 v Brně. Vido.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky
12: CZ.
15: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
17: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
18: Ale tohle vypadá dobře.
17: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
18: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
17: Vypněte obrazovku.
19: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
17: Rezervace na restaurantweek.cz.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
13: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.cz.
20: Hitradio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.
21: Hitradio.
22: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Chad Kruger, Josie Scott a Hero na Hit Radio Sete Brno. A já mám pro vás tři tipy, co podniknout v Brně tento týden. A schválně, jestli si vyberete, protože jeden je pro filmové nadšence, druhý pro milovníky starých aut a třetí pro ty, kteří prostě nevydrží sedět třeba doma na místě, jo? Tak začnu filmovým festivalem Brno 16. A co je asi jako zajímavé, tak tady tento festival funguje už od roku 1960, takže on jako patří k nejstarším festivalům krátkého filmu na světě. Dobrý. No a proč 16? Podle 16mm filmového pásu, na kterém se filmy kdysi promítaly. To už jako si teď nedokážeme představit, protože my už jenom víme, že zapneme nějakou streamovací platformu a vybíráme a jedeme. No. A je to od středy 14. do neděle 18. října, takže tam můžete zajít na krátké filmy úplně z celého světa. A je to úplně jako skvělý formát pro všechny, jak jsem zmiňovala i před chvílí, kteří u dvouhodinového filmu stihnou usnout ještě před první jako zápletkou nebo před nějakýma úvodníma titulkama, takže pro vás je to ideální. No a 17. října, co bude, jo? Můžete jít na brněnské výstaviště a to ovládnou veteráni, jo? A mluvím tím o historických autech a motorkách. Je to Veterán Techna a je to jako největší burza dílu historických vozidel v Česku. Takže tady můžete obdivovat stroje, které už jako něco pamatují, jo, a nebo třeba sehnat součástku. To vím, že mi někdo říkal, že semka jde v případě, že nemůže třeba celé roky sehnat nějakou součástku na nějaké staré auto. No, tak tady to možná seženete. A do třetice je to hudba, protože v pátek 16. října dorazí do Metro Music Baru Prago Union v rámci festivalu Groove Brno. No a Kato, kterého si možná pamatujete, ještě ze skupiny Chaos, že jo, tak on přiveze hip-hop s živou kapelou. Je z čeho vybírat.

0: Linkin Park, Friendly Fire na Hit Radio City Brno. Já doufám, že přátelský oheň zapálíme i v roce 2030. Prý, že do roku 2030 nás možná navštíví mimozemšťané. A jako pozor, jo, netvrdí to nějaký pán, co včera viděl nějaký létající talíř nad zahradou, jo, ale astrofyzik z prestižního Harvardu. A on dokonce uzavřel sázku o $1000, že právě do toho roku 2030 narazíme na mimozemskou technologii. Ale jako takhle, zajímavý je, že podle něj k nám jako nepřiletí nějací ti zelení mužičci, co si myslíme s jedním, dvouma vokama, já nevím, a nějak jako divně komunikující, ale že to bude nějaká jejich robotická sonda. Tak jsem zvědavá, co můžeme očekávat, hlavně, aby byli jako friendly, aby byli přátelští. A jako mimozemšťané možná taky zjistili, že je levnější poslat, že jo, robota, než platit někomu služební cestu. Ale na takovou služební cestu do vesmíru, to bych jela. No teď se vydáme na hudební cestu, protože dokonce 16. hodiny nabízí Macklemore, Rehab a nebo opět a Radeček.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dílera.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Špičáku, ty nějak záříš?
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
4: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
5: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: trenirkarna.cz
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Šéfe, došel matroš.
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
15: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
16: Máš u sebe korunu?
17: Na co?
16: Na novou vanu ze Senesy.
17: Odkud?
16: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu s prchový kout nebo koupelnovou skřínku.
17: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
18: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
20: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
21: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
22: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
23: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
24: Hit Radio City Brno.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Opět Hradeček. Mária Čírová, vloupám se na Hit Radio Sete Brno. Máme 16 hodin a 58 minut. No večer je tu v Cubidub. A podíváme se na nejlepší dopravní servis Brna okolí. Stále, jako to bude až 20. listopadu, takže vám to budeme připomínat i nadále, protože Pisárecký tunel a tunel Hlinky je tam zastaven provoz kvůli opravě a objízdná trasa je teda vyznačena. Jako jestli nám to pomůže v těch kolonách, to nevíme, ale pokud budete mít nějaké samozřejmě aktuality, novinky, rozhodně je s námi sdílejte na náš WhatsApp Hit Radio City Brno 728 790 848, to je to naše číslo. Když se podívám i na nějaké jiné omezení, tak se koukám Brno Hněvkovského před odbočkou na D1, tak tady bouralo osobní auto s nákladním, takže se připravte na delší zdržení. A ještě trasa Brno Třebíč na výjezdu ze zastávky, tady se srazila dvě osobní auta. Na místě je tady stále policie a projíždí se Kivadlovi. To je zatím všechno a když tak náš WhatsApp, ten je k dispozici.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky.

0: světě vzrostl na 1,2 miliardy. Podle OSN jde o první zvýšení světového indexu chudoby od jeho zavedení v roce 2010. Oproti loňsku přibylo 51,5 milionu lidí zasažených extrémní chudobou. Informuje o tom OSN. Indonésie testuje nový systém varování před zemětřesením. Ten by mohl využívat reproduktory na mešitách. Ty běžně svolávají muslimy k modlitbě. Nově by ale mohli varovat i obyvatele odlehlých oblastí, kam se jiná upozornění dostávají pouze obtížně. Pětiletý pilotní projekt připravují společně indonéští a japonští vědci. A jdeme na sport. Německý tenista Alexander Zverev se v nadcházejících týdnech poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení třetího hráče pořadí ATP, Španěla Carlose Alcaraze ve třetím kole Masters v Šanghaji.
1: No, ten podzim už tasí svoje drábky. Stále měříme teda 15 stupňů v Brně a okolí a zítra má být dokonce úplně jasno, a to celý den, a naměříme 16 stupňů, ale ve středu, no říkám ale máme naměřit ještě o 2 stupně více. Jenom teda má dopoledne pršet a přes celý den má být zataženo, ale to nám dobrou náladu nepokazí.
2: Hit Radio City Brno.
1: Zkoušeli jste být někdy sami týden v kuse? Jako úplně sami? A co třeba 12 let? To už je mazec, ale někdo do toho jde dobrovolně.

Aneta Langerová a Srdco Tepec na Hitradio City Brno. A tak ani tak velké srdce jako obrovskou vůli musí mít jeden mnich, jo. Říkáte si někdy, že byste potřebovali chvilku vypnout? Žádný telefon, žádný zprávy, žádný lidi, prostě svatý klid. No ale v Japonsku to jeden mnich vzal opravdu vážně. Mu je 31, jmenuje se Sogaku Taguchi a on se dobrovolně zavřel do chrámu na 12 let. 12 let? On nesmí potkat 12 let? Já to řeknu ještě klidně 10krát, já to nechápu. Prostě 12 let nesmí potkat nikoho, jedinýho člověka, on tam bude sám a má víc té místnosti až v září roku 2038. A teď jestli si říkáte, co tam jako bude celou dobu dělat? No já vám řeknu, co nebude dělat rozhodně. 12 let nebude ležet na gauči a koukat na Netflix, jo? Každý den má totiž nějaký přísný režim. Musí třeba uklízet. A tak jako když si třeba neuklidí odhozený fusky, nikdo na něj nebude hučet, že jo? Tím ale ty výhody končí, bych chtěla říct. Musí si připravovat jídlo a vykonává takové jako náročné náboženské rituály. A to i během kruté zimy, jo. Ale co je jako nejvtipnější, on aby mohl být vůbec v té 12-leté izolaci, tak on musel jít jak kdyby na takový konkurs, anebo musel projít přípravou. A během ní třeba každý den musel se 1000krát klanět, obětovat kadidlo, to vůbec nevím, co je, ale je to hrozný. Potom opakovat jména Budhu a prej, počkejte, já jsem si to spletla. On to neměl dělat 1000krát denně, ale 3000krát denně. Jako ten člověk, až vyjde v roce 2038, tak on vůbec nebude tušit, co se jako ve světě změnilo, co se děje. Vemte si, že se vrátí do civilizace, oni mu dají telefon a první, co na něj vyskočí, hoho, váš balíček čeká v zásilkovně. A teďka otázka na vás. Jako kdybyste mohli na nějakou dobu úplně zmizet od lidí a všech povinností, jak dlouho byste to vydrželi? Jako podle mě ani týden, ne? No jako, já si myslím, že bych to zvládla 3 dny, ale kdyby vyšel třeba zrovna seriál Emily v Paříži a nebo Harry Potter, tak klidně 2 týdny nemám problém.

0: Neil Diamond a Sweet Caroline v éteru Hitradia City Brno. A dost možná nás ladíte třeba po cestě z práce domů, ale když třeba jdete domů pěšky a už je tma, jdete jako klidně, neohroženě, tmavou uličkou, a nebo si vybíráte tu, kde svítí lampy. Já teda dicinky s lampou. A vemte si, že máme v Brně o jednu méně. No více nám řekne mluvčí městské policie Brno Kuba Ghanem.
1: Hezké odpoledne. V parku Danuše Muzikářové je od noci na sobotu poškozená jedna z pouličních lamp. Vandalismus ale nezůstal skrytý očím svědka a ten nebyl lhostejný a zavolal před půl druhou městskou policii. Na lince 156 popsal menší skupinku mužů, z nichž jeden prý se sloupem kýval tak dlouho a usilovně, až se na zem zřítila horní část lampy a rozbila se. Strážníci podezřelé našli před kostelem svatého Tomáše na Moravském náměstí. K poškození lampy se jim po chvíli přiznal 25letý muž. Na lampě chybělo jak samotné světlo, tak i krycí cylindr. Hlídka požádala pracovníka technických sítí o předběžné vyčíslení škody a neměla by dosáhnout 10 000 korun. Pokud by se ovšem k této hranici vyšplhala, změnila by se kvalifikace ze současného podezření z majetkového přestupku na možný trestný čin. Přeji pěkný zbytek dne a příjemný poslech Hitradia City Brno.
0: No, já bych jim dala za trest, ať zkontrolují všechny lampy v Brně, jestli hezky svítí. Jo, a ať začnou na kolišti v parku. Přijde mi, že svítí trošku slabě a já se tam bojím chodit s čivavou.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hitradiu.
3: Ahoj, Richarde.
4: Ahoj.
3: Tak co jste si pro nás ve Slevomatu tentokrát připravili?
4: Tentokrát nemám žádný special téma, ale přichystal jsem si tři nejlepší místa na podzimní odpočinek. Protože teď je na Slevomatu mega akce na všechny lokální nabídky. No.

0: Tak šup, šup, šup, to se musí využít. Kam půjdu?
1: Sauna Central. To je neuvěřitelný saunový centrum, kousek od Václaváku. Docela velký, spoustu druhů saun. A u toho bar. A ještě jedna oáza, ne tak v centru, ale taky skvělá, je Šato svatý Havel. Privátní vířivka a sauna, ale na zámku. V Krči. Tam přijdete a reálně si připadáte jako šlechta. A je tam úžasná zámecká restaurace, skvěle tam vařej.
0: No tak ale zatím chci, ale úplně všude, to jsi měl pravdu.
1: No a do třetice, co ti ještě může pomoct na podzim tak jako vypnout, zrelaxovat?
0: Pivo?
1: To taky, ale já jsem myslel masáž. Kdybyste hledali fakt dobrou, tak zadejte na slevomatu Šanty. Masáže, ale jako dotažený k dokonalosti, luxusní prostředí a moc šikovný masérky.
0: No jo, a je to zase fakci, no tak to si mě navnadil teda.
1: Tak snad nezůstane jenom u piva.
2: To musíte zažít se slevomatem na Hit Radio. Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Kam utíkáš?
5: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
4: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
5: A rolety mají taky?
4: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
5: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
2: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
6: www.ham.cz
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
11: Světla?
12: Svítí.
11: Stěrače?
12: Stírají, to snad vidíš, ne?
11: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
12: A proč si ho nevyměníš?
11: Protože nevím kde.
12: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
11: Klaxon.
12: Traubí.
2: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

byla Taylor Swift Opalite. Éteru Hit Rádia City Brno a za chvíli to bude i Eva Farna. Měl jsi mě vůbec rád. A máte ve svém životě rádi takové ty maličkosti? Tak asi víme, že super den se neskládá jenom z toho, když si jdeme pro nové auto s mašlí, že jo? S takovou tou červenou, jo, to je dobrý. Já jsem teda nikdy na autě mašly neměla. To bych chtěla. No ale já jsem slyšela, že někdo má třeba radost i z toho, když si vymění houbičku na nádobí, že to je prostě pro něj úplná slast, jo. A víte co? Já to vlastně úplně chápu. Já mám třeba stance a povodou se mi převrátit jak profíkovi, že tam nikde se to jako nerozprskne okolo. To je úplný top. No a kámoška mi zase říkala, že má hroznou radost, když otevírá jogurt a to víčko se neporuší. A přitom taková blbost, že? Tak mě zajímá, jaká úplná blbost dokáže udělat radost vám. Klidně napište na náš WhatsApp 720 890 848. A ještě mě napadá, jo, co třeba když přijdete k pokladně v supermarketu, jo, a zrovna otevřou tu další pokladnu a vy jste první. Normálně v tu chvíli já mám třeba pocit, že mě vesmír osobně zařadil na VIP odbavení. Jako takhle, jestli vás dokáže potěšit nová houbička za 12 korun, tak já nám všem gratuluju, protože jsme právě přišli na nejlevnější způsob, jak být šťastní. A to se počítá. Doufám, že se do vaší dnešní radosti počítá i Eva Farná a měl jsem

0: Body Rockers I Like This Way na Hit Radio City Brno. Řeknu vám, že já zase miluju způsob, jakým to Brno prokoukává. No tento týden se z Brna stalo Gastro Brno. Je tu restaurant Vík, možná jste slyšeli. A já to dneska jdu zkontrolovat za vás. Jdu totiž na ambasadorskou večeři. U mě je totiž hlavně jídlo na žebříčku, potom dlouho nic, pak je čivava, která tady dneska naštěstí není, takže mě neslyší, pak zase dlouho nic a potom je manžel. Ne, kecám, prostě chci dát dostatečně najevo, že jídlo má v mém životě jako velké místo. Takže už chápu, že tam vyslali mě. No a zítra vám o tom poreferuju. Nebudu sama, protože od 16 hodin přivítáme ve studiu Hit Radio City Brno organizátorku brněnského restaurant Víku, což je Veronika Kocourková, a taky organizátorku restaurant Víku pro celou Českou republiku. A to je zase Anna Grossmanová. Takže zítra od 15 už se těším odpolední show. Mějte se krásně. A taky si něčím dobrým nacpěte pupky, ať se máte dobře.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Zažili jste už festival, po kterém by se vám chtělo do práce? Teď můžete. Jobs.cz a Práce.cz přinášejí největší festival pracovních příležitostí Career Expo Brno. Potkejte se s top zaměstnavateli, získejte kontakty a otestujte svoje kariérní možnosti. Career Expo Brno 21. a 22. října na brněnském výstavišti. Generální partner skupina ČES. Vstupenku zdarma si zaregistrujte na careerexpo.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Je čas.
8: Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Máš u sebe korunu?
11: Na co?
10: Na novou vanu ze Senesy.
11: Odkud?
10: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
12: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Kam utíkáš?
2: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
1: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
2: A rolety mají taky?
1: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
2: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
3: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
5: Hele, koukej, kapr, a co jsi vytáhl ty?
6: No, pneumatiku.
5: Lidi hází Pneu všude možně. Já nakupuju u Pneubos.cz, odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
6: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
7: Pneubos.cz, váš spolehlivý dodavatel pneumatik. A hlavně, Pneu patří na sběrná místa, ne do vody. Pneubos.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
9: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
10: Jo, jo.
9: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
10: Co mě zrovna napadne?
11: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
12: Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku v úseku mezi Troubskem a Popůvkami je do 12. listopadu uzavřená silnice, a to z důvodu provádění stavebních prací. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou dnes v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
5: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte, a to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit, a myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
4: Zákon výslovně stanoví, že u případu domácího násilí soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Státní volební komise schválila výsledky obecních voleb. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádnými systémovými problémy. Oficiální podobu získají komunální volby zítra vyhlášením ve sbírce zákonů. Na české hory dorazil sníh.

0: V noci většinou skoro jasno, postupně se začnou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, ranní teploty kolem 4 stupňů až nuly, při bezvětří, zejména na horách, minus 3 stupně. Zpočátku zítřejšího dne slunečno v Čechách, pak postupně déště na Moravě a ve Slezsku, až na večer přibývání mraku. No a později se místy na celém území déšť vyskytne také. 12 až 16 stupňů, to jsou maxima pro zítřejší den. No a pokud se udrží nízká oblačnost po celý den, tak pouze 9.
1: Krásný večer, 8:02, s vámi už Kateřina Pechová, ale hlavně to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že jste pondělí přežili se ctí a právě teď jsou tady Vítus a Teenage Dirtbag.

Tohle show Roxette, It Must Have Been Love. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No prosím vás, dneska jeden zadku. Nevymýšlím si, opravdu, je to z Ameriky, za mě mnohem lepší než Valentín. Je to prosím vás den, kdybychom měli nakopat do zadku všechno, čeho už jsme se měli zbavit dávno. Jo, ať jsou to zlozvyky, lidi, kteří nám vysávají energii, až potřeba nedostatek odvahy. Prostě zbavit se toho, co nás nějakým způsobem tíží. Ne, že prosím vás teď partnera vykopnete na ulici. Jo, tam se to většinou dá ještě vyřešit. Ale jinak jo, schválně, zkuste se nad tím zamyslet, jestli vás napadne nějaká taková věc, nebo třeba zlozvyk. No, páč, hele, když už je na to i speciální den, škoda toho nevyužít. Co říkáte? Přemýšlení a tak říkajíc kopání do zadku, další hity, za chvíli Vanastovky a teď je tady Madonna a Open Your Heart.

0: 12 věci v éteru Hitrádia. Hezký večer. Pondělí téměř za námi. Pondělky jsou náročné, takže doufám, že jste to zvládli, že vám ještě zbyl nějaký úsměv po víkendu a že jste v pohodě s tím, že nás čekají ještě 4 pracovní dny minimálně. Po víkendu, tak já jenom doufám, že jste v pohodě a pokud už dneska máte tu sociální baterku prostě vybitou, tak pro vás tady mám úplně perfektní song. Song, který přesně to vystihuje, jo? Nechte mě na pokoji. Leave me alone. Jo, a ještě to zpívá Michael Jackson. To si dáme už za chvíli.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Trenirkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz.
5: Nová prodejna, nové značky, nová inspirace. Vido na Rašínově 1 v Brně vás zve do světa krásných přízí, kvalitní galanterie a prémiových značek, které jsme pro vás nově vybrali. Čeká vás zrenovovaná prodejna, spousta novinek a ještě větší výběr pro vaše tvoření. Ať už pletete, háčkujete, šijete nebo prostě jen milujete krásné věci, u nás si jistě vyberete. Přijďte se podívat. Těšíme se na vás ve Vido na Rašínově 1 v Brně. Vido s Y.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Světla?
9: Svítí.
8: Stěrače?
9: Stírají, to snad vidíš, ne?
8: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
9: A proč si ho nevyměníš?
8: Protože nevím kde.
9: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autosklolasy.cz.
8: Klaxon.
9: Traubí.

0: potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo.
1: Tak hurá na Vysočinu.
0: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
1: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
0: Skály a vyhlídky, co berou dech.
1: Rybníky, jezera i koupaliště.
0: Aktivní zábava i adrenalin.
1: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
0: Vysočina má co nabídnout.
1: Stačí si jen vybrat.
0: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Zlato, co máš dneska v plánu?
7: No přece všechno.
8: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
11: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Vanessa Paradis, Be My Baby. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a máme tady psího hrdinu, dámy a pánové. Malý psík z Kansasu se teď stal skutečným hrdinou, když dokázal zastavit policejní hlídku, kterou on zastavil tu policejní hlídku, oni moc netušili, co se děje, že jo. A on je začal navádět domů, k tomu pejskovi domů, protože jeho páníček ležel na zemi a nedokázal se zvednout. Ten pes prostě pochopil, že průšvy, vydal se hledat pomoc, našel policajty, dovedl je domů ke svému páničkovi, který potřeboval pomoc. Neuvěřitelný, jakože o tomhle se většinou točí filmy. A pak vidíme, že se to opravdu děje, což je skvělý, proto je super mít doma psa. Jo? Jo, tak jestli jste třeba zvažovali, tak ano, tady se podívejte, tohle je výborný. Pochvalu si teda vysloužili zároveň i samotní policisté, protože skvěle zareagovali. Nebudu vás ale nutit mít doma policisty. Jo, pes zatím stačí.

0: Inxis a Need You Tonight. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer, 6:45, tma jako v pytli. Ano, už je to tady, už máme i první sníh v Česku. Kdo by to byl tušil, takhle 12. října? Já se musím přiznat, že jsem dneska asi 2 hodiny topila, protože jsem ráno měla doma fakt zimu. Tak jestli jste na tom někdo podobně, tak hele, žádnej stud, prostě je kosa. Jo, ráno má být nula, no, tak prostě musíme se nějak zahřát, že jo. Zkusíme se zahřát společně i dalšími songy, to by mohlo pomoct. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. A co by to bylo za pondělní večer bez Depeche Mode? Dáme si je za chvilku, k tomu taky Buty nebo Michael Andrews.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Velký špalíček slaví 25 let. Jak to zde vypadalo dříve a jak se postupně místo proměnilo do dnešní podoby? Přijďte na výstavu fotografií v prvním patře obchodního centra a nahlédněte do historie Velkého špalíčku. Více na velkýšpalíček.cz.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Franto, kde jsou ty maliny?
8: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
7: Taky zavakuovaný.
9: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo.elektro.cz.
10: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u detka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
11: Herna u detka. Spouštíme další světové herní novinky. Herna u detka.cz.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
13: Pivotéka Betelné škopek má teď nově Betelné e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop Betelné škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.betelné-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka Betelné-škopek.cz.
14: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
15: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
16: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
17: Oční klinika Oftal se specializuje na operačerové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
18: No, jako já.
17: Oční klinika Oftal.
18: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
19: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
20: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.

spěchají, šetří síly, ještě dlouho poletí vzduchem. Letí vrány, letí, letí, nepotí se, vzduch je chladí.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Franto, kde jsou ty maliny?
5: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
4: Taky zavakuovaný.
6: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo-elektro.cz.
7: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.
10: Krásný večer, minuta po 19. hodině. Doufám, že máte hezký pondělní večer a k tomu ty nejlepší hity. Ano, stále spolu cestujeme 80kami, 90kami a miléniem. A právě teď jsou tady Vem a jejich Freedom. Tak jdem na to.

Jste s Hitrádiem, za námi Duran Duran a jejich Perfect Day. No, o něco míň perfektní den měl jeden Kubánec, který ho na letišti v Miami zadrželi celníci. Prosím vás, tenhle pan se pustil do poměrně jakoby riskantního podniku a ve svém rozkroku pašoval ptáky. A teď myslím doopravdy ptáčky jako lítající, jo. Oni si ho vybrali k dodatečné kontrole, dali mu vyplnit formulář, kladli mu vesměs jako běžné otázky, ale jako všimli si, že je poměrně dost nervózní a taky má fakt jako nezvyklé vyboulený kalhoty. Jakože poměrně jako rapidně vepředu, jo, takže by se asi nedalo počítat, že to je přirozené vybavení. No a tak ho vzali do místnosti pro osobní prohlídky a ukázalo se, že on měl, prosím vás, vevnitř v kalhotách vyšitý speciální kapsy, jo, ve kterých byly takový průhledné nádoby a v těch byly ty ptáci. Jo, jo, jo, muselo to dát strašnou práci, přitom taková blbost a ještě ho chytili. Hroznej pech. No nic, ale hele, pojďme se mít rádi, láska je láska a to ví i Lucie Bílá.

0: Let the sunshine in, Milk and Sugar na Hit Radio. Krásný večer vám všem, 7:45, respektive lehce po, kdybyste náhodou někdo byl línej podívat se na hodinky, to všichni známe, že jo? Co doporučuju, nedívat se na teploměr, protože ano, už to zase padá, tak se nenechte tím zbytečně vystresovat, jo? Vemte si teplý ponožky, to pomáhá hodně, prosím vás. Teplý ponožky, to je základ každý zimy. No a taky to nejlepší pro vaše uši, aby jim taky nebyla zima, víte jak. A o vaše uši se rozhodně postarám. Za chvíli W, We All Need Love. K tomu Atomic Kitten nebo Queenie.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
8: Když potřebujete brýle, tak
9: Pop Optik.
8: Když kontaktní čočky, tak
9: Pop Optik.
8: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
9: Pop Optik.
8: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
9: Pop Optik.
8: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská, Josefská. Více na Pop Optik. CZ.
10: Nová prodejna, nové značky, nová inspirace. Vido na Rašínově 1 v Brně vás zve do světa krásných přízí, kvalitní galanterie a prémiových značek, které jsme pro vás nově vybrali. Čeká vás zrenovovaná prodejna, spousta novinek a ještě větší výběr pro vaše tvoření. Ať už pletete, háčkujete, šijete nebo prostě jen milujete krásné věci, u nás si jistě vyberete. Přijďte se podívat. Těšíme se na vás ve Vido na Rašínově 1 v Brně. Vido s Y. .cz.
11: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
12: Tak hurá na Vysočinu.
11: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
12: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
11: Skály a vyhlídky, co berou dech.
12: Rybníky, jezera i koupaliště.
11: Aktivní zábava i adrenalin.
12: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
11: Vysočina má co nabídnout.
12: Stačí si jen vybrat.
11: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
13: Věděli jste, že každá sněhová vločka je unikátní? Stejně tak i naše interiéry z Nadopu. Navrhujeme je tak, aby přesně vystihly osobnost každého z vás. Tak proč nebýt jedinečný? Objevte všechny možnosti na našem showroomu v Ořechově www.nadop.cz.
14: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.

0: www.ferrari.cz.
1: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
2: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.

Tohle jsou Queen a The Miracle. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Rychlá zběsile bude mít nového člena, nebo teda trošku v to doufám, protože takhle, zkuste si představit, že je vám 67. Jo, OK, dobrý. Teď si představte, že si dáte jednu margaritu, jednu. A půjdete driftovat autem před budovu soudu. No to asi ne, že jo? Pravděpodobně ne. Každopádně tahle 67-letá paní to udělala a tvrdí, že měla jenom jednu margaritu. Já věřím, že po margaritě dělají lidi šílené věci, ale určitě ne tohle. Jo, tak prosím vás, jenom opatrně na to, samozřejmě jí čeká postih, jo, to není jen tak. Takže opatrně na množství margarit, určitě si nesedejte za volant, to po žádném alkoholu, a držím pěsti, ať není ostuda. Hlavně takhle v pondělí, že jo, to by bylo blbý. Další hity do uší, teď Janet Jackson.

0: Masterboy v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Mimochodem, dneska je taky den úspor. To je blbý, že to připadá zrovna teda na pondělí, jo. Ale je to tak, takže pokud vám dneska náhodou ujela ruka třeba v krámu nebo na internetu, tak to neříkejte nahlas. A nikdo se to nedozví, jo. A pokud naopak jste si dneska nic třeba nekoupili, tak se pochvalte. A řekněte si, a to je rozhodně, protože jsem věděl, že je den úspor. Že jo, no protože jste chytrý, to je jasný. Čím šetřit rozhodně nebudeme, to jsou další hity. Čekají nás A-Teens, Chinasky nebo Alan Parsons Project. Tak buďte s námi.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Hele, koukej, kapr, a co jsi vytáhl ty?
11: No, pneumatiku.
10: Lidi hází pneu všude možně. Já nakupuju u pneubos.cz. Starý gumy tam odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
11: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
12: pneubos.cz, váš spolehlivý dodavatel pneumatik. A hlavně, pneu patří na sběrná místa, ne do vody. pneubos.cz.
13: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
14: Na pořádný gastrozážitek.
13: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
14: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
13: Pivo pro holky i kluky.
14: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
13: Pivní stáj v Brně na Veveří.
15: Zažili jste už festival, po kterém by se vám chtělo do práce? Teď můžete. Jobs.cz a Práce.cz přinášejí největší festival pracovních příležitostí Career Expo Brno. Potkejte se s top zaměstnavateli, získejte kontakty a otestujte svoje kariérní možnosti. Career Expo Brno 21. a 22. října na brněnském výstavišti. Generální partner skupina ČES. Vstupenku zdarma si zaregistrujte na careerexpo.cz.
16: trenirkarna.cz.
17: Hlášení pro lovce slev.
16: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
18: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
19: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
20: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
19: No jako já.
20: Oční klinika Oftal.
19: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
21: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
19: Kudy?
21: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
22: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc.
3: Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
8: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata v garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
22: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
8: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
22: Cože?
8: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz
23: Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
4: Franto, kde jsou ty maliny?
5: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
4: Taky zavakuovaný.
6: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo.elektro.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

Osmá hodina, přeju vám krásný pondělní večer. Kateřina Pechová s vámi a k tomuto nejlepší z 80., 90. a milénia. A právě teď je tu naprostý král. Tohle je Robbie Williams.

Joe Cocker a Jennifer Warnes. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Já máme tady takovou zajímavou poučku. Pánové, doporučuji nastražit uši, protože dokonce někteří samečci pavouků, když chtějí udělat dojem na samičku a ideálně se s ní spářit, tak jí nosí jídlo, schání potravu. Z jednoduchého a praktického důvodu, protože tím sníží šanci na to, že ona, tato samička, je po aktu sežere. Je to přesně tak, jak slyšíte. To znamená, že pokud třeba vaše paní není teď úplně nejpříjemnější, jo, což se může stát, zvlášť v pondělí večer, může to být tím, že má hlad. Doporučuju jí nakrmit. A to urychleně. Další hity k tomu, tohle už je Jana Kirchner.

Hit Radio City Brno.

0: 96 v éteru Hit Rádia, krásný večer. A krásné pondělí, ačkoliv to samozřejmě může znít zvláštně. Tak jo, já doufám, že máte za sebou krásný pondělí a hlavně, že si užíváte klidný večer. Společně s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku do uší Mark Morrison, taky DJ Semi, nebo tahle legendární věc. Ano, Chicago do uší, už za chvilku.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Věděli jste, že každá sněhová vločka je unikátní? Stejně tak i naše interiéry z Nadopu. Navrhujeme je tak, aby přesně vystihly osobnost každého z vás. Tak proč nebýt jedinečný? Objevte všechny možnosti na našem showroomu v Ořechově www.nadop.cz.

0: Kockář! Řekni se, vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
1: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně, azpapír.cz, od psacích potřeb až po úklid.
0: azpapír.cz, ráj pro každého šíleného papírníka. azpapír.cz.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberg na novou výstavu motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Trenírkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
13: Špičáku, ty nějak záříš.
14: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
13: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
14: Fakt?
13: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
15: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
14: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
16: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
17: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
18: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.

Mark Morrison právě teď na Hit Radio. Krásný večer. A prosím vás, máme tady za mě loupež roku minimálně. Jo, protože v Itálii, co se tak dá ukrást v Itálii, přemýšlejte. No víno, samozřejmě, že víno. Zloději tam ukradli 30 tisíc lahví vína. Pozor, v hodnotě 122 milionů korun. Jako, to je neskutečné. 30 tisíc lahví vína, to bychom měli mejdan, co? Protože ono takhle, cena jedné té lahve se pohybuje kolem 7 tisíc korun za kus, jo? No, to musí být dobrý víno. Každopádně ano, teď samozřejmě italská policie vyšetřuje ten případ a vinařství varuje zákazníky před prapodivnýma nabídkama. Pokud o tom vínu někdo něco víte, dejte vědět. Platí? Já posílám další hity No Guitars a Černá růže.

0: za námi na Hit Radio. Krásný večer, blíží se 9. hodina, to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek pomalu loučím. Díky, že jste s námi byli i dneska, i v pondělí. A to nejlepší z 80., 90. a milénia zase zítra přesně v 6. Budu se těšit. No a za chvilku třeba Jamiroquai. Připojí se Snow Patrol nebo Crystal Waters. Mějte se krásně, ahoj.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Světla?
3: Svítí.
2: Stěrače?
3: Stírají, to snad vidíš, ne?
2: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
3: A proč si ho nevyměníš?
2: Protože nevím kde.
3: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
2: Klaxon.
3: Traubí.
4: Šéfe, došel matroš.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Moje ruka!
6: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
7: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
8: Zažili jste už festival, po kterém by se vám chtělo do práce? Teď můžete. Jobs.cz a Práce.cz přinášejí největší festival pracovních příležitostí Career Expo Brno. Potkejte se s top zaměstnavateli, získejte kontakty a otestujte svoje kariérní možnosti. Career Expo Brno 21. a 22. října na brněnském výstavišti. Generální partner Skupina ČES. Vstupenku zdarma si zaregistrujte na careerexpo.cz.
9: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
10: Na pořádný gastrozážitek.
9: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
10: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
9: Pivo pro holky i kluky.
10: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
9: Pivní stáj v Brně na Veveří.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
13: Od výkopu až po klíč. Co to je?
14: To je Stalpe.
13: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
15: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
16: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
17: Hit Radio.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Špičáku, ty nějak záříš?
2: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
1: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
2: Fakt?
1: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
3: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
2: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: Zaležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV novinách a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Hele, koukej, kapr, a co jsi vytáhl ty?
4: No, pneumatiku.
3: Lidi hází pneu všude možně. Já nakupuju u pneubos.cz. Starý gumy tam odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
4: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
5: pneubos.cz, váš spolehlivý dodavatel pneumatik. A hlavně, pneu patří na sběrná místa, ne do vody. pneubos.cz.
6: Věděli jste, že každá sněhová vločka je unikátní? Stejně tak i naše interiéry z Nadopu. Navrhujeme je tak, aby přesně vystihly osobnost každého z vás. Tak proč nebýt jedinečný? Objevte všechny možnosti na našem showroomu v Ořechově www.nadop.cz.
7: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a ryzí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu Motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
8: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
9: Na pořádný gastrozážitek.
8: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
9: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
8: Pivo pro holky i kluky.
9: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
8: Pivní stáj v Brně na Veveří.
10: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
11: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
12: Hit Radio.
11: Hit Radio.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu Motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
3: Peťane, ty bordeláři jeden, teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
4: No já jsem úplně vorosenej, takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
3: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý, máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ, tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
4: Cože?
3: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
5: Hit Radio. Hit Radio.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz

0: srdce. Belabel.cz.
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
1: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
1: Pivní stáj v Brně na Veveří.
3: Světla.
4: Svítí.
3: Stěrače.
4: Stírají, to snad vidíš, ne?
3: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
4: A proč si ho nevyměníš?
3: Protože nevím kde.
4: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnění pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
3: Klaxon.
4: Traubí.
5: Léto, Brno a MotoGP, to jde prostě k sobě. Grand Prix České republiky se vrací do prázdnin. Zapiš si datum 16. až 18. července 2027. Vstupenky od 890 korun pořídíš už teď na motogpczechia.com a v síti Ticket Portal.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
8: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
7: Hotel Pegas.cz.
9: Zapomeň na nudu, na hot to flow, herna u dětka.

0: dětka vyhrávej muži.
1: Herna u dětka. Zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu Motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. 3000 korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
1: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
1: Pivní stáj v Brně na Veveří.
3: Světla?
4: Svítí.
3: Stěrače?
4: Stírají, to snad vidíš, ne?
3: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
4: A proč si ho nevyměníš?
3: Protože nevím kde.
4: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
3: Klaxon!
4: Traubí!
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.

0: Léto, Brno a MotoGP, to jde prostě k sobě. Grand Prix České republiky se vrací do prázdnin. Zapiš si datum 16. až 18. července 2027. Vstupenky od 890 korun pořídíš už teď na motogpczechia.com a v síti Ticketportal.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: má teď nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btnškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btn-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btn-škopek.cz.
1: Věděli jste, že každá sněhová vločka je unikátní? Stejně tak i naše interiéry z Nadopu. Navrhujeme je tak, aby přesně vystihly osobnost každého z vás. Tak proč nebýt jedinečný? Objevte všechny možnosti na našem showroomu v Ořechově www.nadop.cz.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
4: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: Světla?
6: Svítí.
5: Stěrače?
6: Stírají, to snad vidíš, ne?
5: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
6: A proč si ho nevyměníš?
5: Protože nevím kde.
6: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
5: Klaxon!
6: Traubí!
7: Špičáku, ty nějak záříš.
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
7: Pravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
11: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Spielberg na novou výstavu Motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeu města Brna.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu. Hit Radio.
7: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka zlepšit.

0: má teď nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btn-shop.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btn-shop.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka btn-shop.cz.
1: Věděli jste, že každá sněhová vločka je unikátní? Stejně tak i naše interiéry z Nadopu. Navrhujeme je tak, aby přesně vystihly osobnost každého z vás. Tak proč nebýt jedinečný? Objevte všechny možnosti na našem showroomu v Ořechově www.nadop.cz.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
6: Na pořádný gastrozážitek.
5: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
6: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
5: Pivo pro holky i kluky.
6: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
5: Pivní stáj v Brně na Veveří.
7: Špičáku, ty nějak záříš.
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
7: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberg na novou výstavu Motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeu města Brna.
11: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
12: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas.
11: Hotel Pegas.cz.
13: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
15: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Špičáku, ty nějak záříš?
2: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
1: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
2: Fakt?
1: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
3: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
2: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.